0: Express na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

nejlepší old school, který znáš.

Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
2: Brain Market.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Já jsem Pentanel míchaný z DMT. Rozený vrah a PIMP. Po městě 200 AMG. Respekt je vždycky jen vzájemný. Ústup dál nejsem tak přátelský. Mám velice

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
3: A dívejte, tam je ten velký!
2: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
8: Od té doby, co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdysi. Mí tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi budu víc busy.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Spread it flat.

0: Amane.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Tak pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Krásné dobré ráno, je minuta, no, trošku kecám už hnedka ze startu, teď už 2 minuty po 6. hodině. Já vám přeju perfektní probuzení, tady do toho vypadá to i zamračeného dne. Dneska to bude vypadat následově, čekáme oblačno, lokální přehánky a déšť, tady počínaje Ostravou, jde vidět, že už to začalo. Dnešní maximální teploty 22 až 26 stupňů, no a na horách 16 až 20. Krásné ráno ještě jednou.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
2: Juchu, končí omezení na Rudné v Ostravě. Den poté, co se plně vrátí obousměrný provoz na frekventovanou Rudnou ulici v celé její délce v rámci Ostravy, tak zahájí ředitelství silnic a dálnic opravu mostu na Plzeňské ulici, který stojí právě nad Rudnou. Hlavní třídu v Porubě ovládal požární sport. Autobusy pojedou odklonem. Kvůli mistrovství Evropy v požárním sportu, který se bude konat taky právě na hlavní třídě v Ostravě Porubě, budou dnes takřka po celý den jezdit autobusy číslo 44, 46 a 54 po upravených trasách. Dlouhodobé sucho komplikuje provoz horských chat v Beskydech. Potíže se zásobováním vodou má například Lysá hora anebo Prašiva. Šetřit vodou musí i na jiných beskydských vrcholech, a to i na pustevnách, kam vede vodovod. Obránce Michal Fridrich odnesl nedělní střed utkání 4. kola šance ligy proti Artisu Brno, mimochodem výhra pro Baník 1-0, silným pohmožděním hrudníku a lehčí formou pneumotoraxu. Klub o tom informoval na svém webu s tím, že včera byl z nemocnice propuštěn do domácího léčení.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: S dovolením ještě jednou nahlas zopakuju, protože z toho máme radost. Rudná je otevřená, Martin jel v 5 hodin ráno a hlásí, že vše hotové, otevřené a tak. Ano, a představ si, Marťo, že to bylo včera odpoledne, kdy tví kolegové už hlásili naší odpolední dvojici, že je to OK. Takže to stihli o 2 dny dříve. Na Opavské, u Orlenu, u Globusu číhali, možná ještě stále číhají nebo budou v průběhu toho dnešního rána dopoledne. Každopádně prý byli šikovně schovaní za křovým ve směru od Globusu, tak nechci tady práskat, bonzovat, ale tak musíme si pomáhat.
0: Doprava?
1: Doprava? Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý.

0: Vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
11: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's.
2: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: som fresh, tak buď tiež.
1: Buď tiež, ja som opravdu fresh. Doufám, že vás u rádia u freshe v 6.14 co nejvíce. Protože já jsem tady sama, takže každá moje chybka bude slyšet dvojnásob. Ještě jednou krásné ráno, všichni mě opustili. Je samotinka tady, tak doufám, že vy mi dneska budete nápomocní, že budete psát, že třeba budete i volat hlavně do jukeboxu, že mi budete posílat hlasovky, abychom si měli o čem povídat. Myslím si, že budeme mít o čem povídat, ale abychom to nějak otevřeli ofiko, tak Honza Pernický tady není z toho důvodu, že si užívá dovolené. Já teda nevím, kde je. Měl odletět na Sicílii, ale zatím od něho nepřišla jediná zpráva, že by ten jejich let, přesto jak tam chrlí ta Etna, byl v pořádku, že by je tam to letiště pustilo, že by tam vystoupil, ale zase naděje žije, protože o pár hodin dříve tam odletěl i náš JJ, který opravdu na té Sicílii přistal. Ovšem, jestli je Honza Pernický jako na Sicílii, nebo minimálně aspoň v Palermu, když ne tam, kam potřeboval. Nebo aspoň v Římě, v Itálii, když si vybral tuhle zemi jako svou dovolenkovou destinaci. A nebo je třeba, nevím, v Rumunsku nebo v Chorvatsku, já nevím. Takže uvidíme, kdy se ohlásí. Vy, kdybyste měli zprávy o něm lepší než já, to může stát, s někým dopisuje, minimálně možná s nějakýma faninkama, že? No tak mě prosím informujte, protože kdo je připraven, není překvapen. Já budu doufat, že se příští pondělí jako plné polní vrátí zpátky teď. Si dáme muziku. BTS. Na Fresh Radio.

0: tak sama samotinka tady na Freši v 6.24 se s váma probouzím Ostravo a také Frýdko Místku, Opavo, Havířové. Kdo mi ještě napsal, odkud to bylo? Moment, vzpomínám. Třinci, Šenové, Vratimové. Super, že reagujete, máte teorii. Já teda sama, protože Honza Pernický užívá dovolené. Honza Kuchař zase musí už pracovat a vydělávat těžké love na svatbách, takže už jako nemohl zaskočit. Každopádně zpátky k tomu Perníkovi, jo. No my spekulujeme tak jako všichni, jak to s ním je, jestli na té Sicílii stejně jako Jirka Javorský přistál, protože jako nedává o sobě vědět, že. A vás napadlo, a víte, že to by to mohlo být reálné. Napsal mi tady Honza. Respektive mi poslal článek, jo, odkaz o tom, že moře vyplavilo na sicilskou pláž miliony eur, že se na ty prachy vrhli turisté a má tady dovědek, že hnedka jeho napadlo, jsem řekla, že Honzík nepíše, jestli náhodou mě nevyměnil za peníze. No co když jo, tak i na to má Honza odpověď, je to lajdák údajně, no to je, protože já jsem kde zaplacení, pravda. Ale my velice rychle pochopíme, jestli jo nebo ne, protože když tady Prnický v pondělí ráno nebude, tak víte, jakou mám hodnotu. Milionu eur, výměna proběhne, uvidíme.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Fresh Radio.

0: A tak si tady na Freshi prostě žijeme, užíváme. Já to jenom zrekapituluji v rychlosti, takže Honza Pernický, ček dovolená, Jirka JJ Javorský, ček dovolená, včera bral osobní volno i náš Marek Urbanec z odpolední rychlé roty, co to znamená, že Michaela si sehnala jednodenní náhradu, dorazil tady Honza Voltín z TikToku a řeknu vám jedno, úplně jedno, kterého chlapa má Michaela po svém boku. Odpolední se řeší pořád to stejné. Jídlo. Best
1: of Fresh. Tak co jsi chtěla říct, co jsi chtěla dopovědět?
2: Už mě necháš mluvit, jo? Mm-hmm. To jsi velmi láskav teda.
1: No, prosím.
2: Já už ani nevím, protože jsem to stačila mezi tím zapomenout. A ráda bych se tě zeptala, milý Honzo, na to, co jsi dneska obědval.
1: Co jsem dneska obědval?
2: No, co jsi teďka dojídal? Já asi neříkej úplně, jako nebuď úplně konkrétní, zkus to nějak zakamuflovat, ale jako bylo to velmi zdravé v uvozovkách to jídlo tvoje,
1: ale
2: že?
1: Ale bylo to dobré, neříkej, že ne. Nějaké jakože žebírka v jednom fast foodu, takovém jako rychlém.
2: Takovém to, rychlém. Co má písmeno jaké jméno.
1: Přesně tak. Mm. To je jako jejich novinka úplně přímo, tak to bylo šíleně suché, takže to nebylo vůbec dobré.
2: Takže to nebylo vůbec dobré, jo?
1: Ne, to byla první věc. No a co jsem měl dále, byla taková malá tortilka, no tak to byl můj oběd, no.
2: No já jenom, že jsem chtěla říct, že jsme si říkali, že bychom si zašli spolu na oběd, ty jsi nakonec úplně nestíhal. Já říkám, hele, já si tady zaběhnu tady k Aziatům, vezmu si polívku nebo něco a ty říkám, to je jako moc sacharidů, no a nakonec jsi donesl tady tohle.
1: Ale to bylo méně určitě.
2: No, určitě. Já si myslím, že 100% ne, ale víš to, klidně si tomu věř. Best of Fresh.

0: Zkuste jedno slovo, jedno jediné slovo, které bude vystihovat to, jak se dneska máte. Napište mi tady sem na Vlny Fresh Radio, respektive použijte WhatsApp.
1: WhatsApp! 777-337-1036.
0: Jo, a stačí jméno, já tam uvidím v tom záhlaví, takže budu vědět, že Martin, co já vím, jako skvěle. Andrea napíše třeba blbě, jo, Marek, jak je tolik men na světě, tak já se normálně nemůžu vzpomenout na žádné. Tak Marek třeba napíše hladový, jo? A takhle nějak to dáme dokupy. Mě by zajímalo, jak prožíváte konkrétně 19. srpen. A pak bych měla ještě jednu obrovskou prosbu. Jestli nás poslouchá nějaké dítko školou povinné, které má poslední dva týdny prázdnin, tak by mě zajímalo, jak vůbec on, takové kluk, holka, malá, se dívá na prázdniny, jestli je to podle jejich představ, jestli já nevím, vyhovuje počasí, nebo naopak to koupání bylo málo, ozvěte se, ať v tom nejsem sama. Děkuju za to, že jste nápomocní, protože já se tak cítím, že žiju. Děkuju, Fresh Radio 640.
2: No, super.
1: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Fresh Radio.

0: Johnny, la gente está muy loca.
1: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: se má nemocně a přidal se má jiníka uplakaného, bohužel. Lily naopak se má zamilovaně, to je moc hezké, Lily, to ti přeju. El se má báječně, moc jí zdravím, El, ahoj. Ráda tě slyším, nebo vidím alespoň takhle na WhatsAppu. Honza, tak ten se rozepsal, má se pracovně, ale taky by se dalo vyjádřit jako koprově. Věřím, že chápeš, co zkrátka kopr znamená. Jo, jsem to slyšela, si představ. vím. Pak tady mám zprávu z čísla od Nelly, ale podepsala to Bartica, doufám, že to čtu správně. Jo, když se omlouvám, pokud ne. A ta se má skvěle, protože jde do školy až 7.9., protože se ta škola opravuje. No a hlasovku, děkuju, že i děti jsou takhle brzo vzhůru, tak hlasovku mi tady, prosím vás, poslal i Vilda. My si ji pojďme pustit, protože je zajímavá. Tak jenom doufám, že to stihnu. Už jsem ji našla.
1: Ta prázdniny se mi vážně jako líbila, aha, ale to počasí by mohlo jít fakt do háje.
0: Jo, tak ještě dneska musíš, Vildo, vydržet. Každopádně napiš se do jobboxu, já ti něco pošlu, jo?

0: ještě jako v ráji? No pokud náhodou ne, tak se to dá ještě napravit třeba tím, že vám zvednu náladu v rámci Fresh Rádia a Juboxem, že? A nebo máte naprosto skvělou náladu, protože jste zamilovaní. Tak je možnost.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Já jsem se ptala, říkala jsem, máte-li chuť si něco nechat zahrát, tak napište, zavolejte, hlasovkujte. Hlavně jsem vybízela tady z školáka Vildu, aby si klidně pro zlepšení nálady někomu tu písničku poslal. Ještě ale předtím se ozval Michal, který chce track. Máma mi říkala, protože to včera slyšela po dlouhé době a od té doby Moni mi to leží v hlavě. Pošli to prosím hlavně mé Leničce, kterou hrozně moc miluju a tyhle prázdniny s ní jsou jedna velká báseň. Dobře, teď ten Vilda moc ráda zahraju a protože Vildovi bylo úplně jedno, co mu pošlem, tak já bych to združila, ať zabiju prostě mouchy dvě jednou ranou, jo?
2: Zahraj všem písničku, kdo by chtěl jako já prázdniny na celý život.
0: Dobře, Vildo. Já bych ti moc přála, aby ten zbytek prázdnin byl fajn. Prostě něco končí, něco začíná a nebo i v té škole bude taky dobře. Tak tam máš kamarády. Co? My jsme Fresh Radio. No a tohle je track podle vás?

0: Počasí.
1: 7 hodina, také Fresh Radio, oblačno, lokálně přeháňky s deštěm, dnešní teploty 22 až 26, bavíme se o maximech 16 až 20 na horách.
0: Fresh zprávy.
1: Končí omezení na Rudné v Ostravě. Ředitelství silnic a dálnic tak může spustit opravu mostu na Plzeňské ulici, který stojí nad Rudnou. V Ostravě Zábřehu se chystají změny. Náměstí generála Svobody projde revitalizací. Více zeleně, bezpečnější doprava i zastřešené

0: byl z nemocnice propuštěn do domácího léčení.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Musím prostě to zopakovat. Všichni to chceme slyšet, že Rudná je otevřená, stihli to teda odpadný dříve. Ředitelství silnic a dálnic tak může spustit dopravu mostu na Plzeňské ulici nad Rudnou. Každopádně pojďme i jinam. Osobní auto s defektem na trase v Prýdek místech Šenov. Děkuju Adamovi za hlášku.
1: Doprava.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
8: Brain Market.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Poslední dva týdny prázdniny. Jestli si myslíte, že školáci spí, naspávají si hodiny do zásoby, než jim to v září zase začne, tak ne úplně tak. Já už si nějakou dobu tady na Freši. Teď je 7.11. Dopisuju s Vildou, nebo respektive si posíláme hlasovky, kde on mi odpovídá ochotně na otázky. A já jsem se i ptala na to, jako vůbec, jestli se těší do té školy, netěší.
1: Do školy se těším vážně jenom za kamušem a vůbec ne na učení.
0: A víš, že to chápu. Se ještě pamatuju, jaké to bylo, když jsem tam chodila já. Každopádně si ještě dopisuju aktivně i s Radimem, naším posluchačem, kdy ani jeden si názvy nechápeme. Jak je možné, že teď jsou ty děcka vzhůru, jo, o prázdninách. A Rádě dokonce píše, že je naštvaný kdykoliv i sám na sebe, když se probudí před budíkem. Takže ta otázka se nabízí přímo sama.
2: What's up? 77 337 136.
0: No, já si myslím, že jsem o prázdninách jako spala. Že když jsem nemusela vstávat, tak naopak byl problém mě z té postele vytáhnout třeba v 11. Tak zkuste zapomínat na své, nechci říct mladé, ale mladší roky, protože bych se nerada někoho dotkla. A napište mi jenom tak, bych věděla, jak jste to měli, když jste byli školáci o prázdninách, jestli jste opak spali nebo stávali brzo. Zkuste se vrátit do těch pohodových let. No a zatím, abychom se nenudili, tak v Rejštrech.

0: Dobré ranko. Je 7:21 a my se slyšíme, je to dobře, že se slyšíme, je perfektní i to, že vás mám na uchu.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: Kdykoliv, cokoliv ve vás nějakým způsobem rezonuje, tak okamžitě tady mám odpovědi a můžeme si o tom povídat. My jsme se bavili o tom vstávání o prázdninách, protože dneska překvapivě je u Fresh Rádia a spoustu dětí školou povinných, které půjdou za 2 týdny do školy. Tak mě zajímalo, jestli vy jako děcka jste spali, nespali. Polda píše, já jsem spáč Moni ještě i dnes a byl jsem i jako dítě. Za to moje děcka ne. Během školy i o prázdninách vstávají klidně už i v 6, umíš si představit naše dovolené. A dovětek, ještě že moře nemá otvírací dobu. Alča, moje děti spí jako andílci. Během prázdnin i během školního roku problém je vzbudit. Po mně to nemají, protože já jsem skřivan a vždycky jsem byla. No a taky mám ještě zprávu od Honzy. Když jsem byl ještě malý, to znamená takový nějaký 10letý Honzík, jo, takže 30 let zpátky, tak jsem se o prázdninách nebudil dříve než ve 12. To byly časy. Amen.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená 2 klobásy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: je to stále ještě aktuální. Připomínáme, že jinak se jezdí jakož takož v pohodě. To znamená, že v tuhle chvíli v 7.31 žádné vážné hlášení.
1: Buď fresh! Fresh!

0: Připraveni na cestu do Chorvatska? Nebo máte po ideálně dovolené v Chorvatsku? No, lituju vás, kteří jste teprve na cestě tam, protože Chorvatsko letos teda nesklízí žádnou velkou slávou, co se týče, řekněme, koupání, jo? Protože je na světě další video a v tom videu je žralok u dalšího chorvatského ostrova, tentokrát Žirje, kdy toto video z Jaderského moře vzbuzuje obrovskou pozornost na sociálních sítích, což je i důvod, proč jsem si toho všimla, protože jinak tohle vůbec nevyhledávám, taková videa. Predátor na těch záběrech krouží těsně u lodi rybářů a záběry zveřejnil jeden obchod právě s rybářským vybavením a ti lidé tvrdí, že zachytili pouze žraloka mako, jo? Což je mnohem lepší než třeba žralok bílý, co si jako budeme povídat. Každopádně rozměry toho žraloka jsou děsivé. Mně by bylo úplně jedno, jestli je to mako nebo nějaké jiné pako z moře, protože rybáři se vyjádřili tak, že je delší než 3 metry. A kritici, protože jich bylo hodně, to rozporovali, ten údaj zpochybňovali, tak rybáři odkázali na rozměry vlastní lodi. Jejíž záď měří 3,8 metru, takže podle nich měl při odhadu velikosti jasné měřítko ten žralok. Jo? Tak jenom tak, dělejte si s tou informací, co chcete, co bych dělala já, je jasné. Já když jsem byla letos v Chorvatsku, byla jsem tam pouze na jednu noc, tak jsem se ani nekoupala. Nebylo to z důvodu teda žraloka, z jiného důvodu. Jsem v tu chvíli nebyla s mořem zajedno, ale já vědět, že někde tam je jakýkoliv žralok, tak ani malíček nesmočím, ani malíček.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Fresh Radio.

0: Dajda je Fresh Radio 746. Díky ní jsem přestala myslet na žraloka a začala myslet konečně na práci, kterou tady společně musíme dotáhnout do zdárného konce na Fresh Radio. Je čas dát si kvíz. Naopak, to je 10 otázek, na které musíte odpovídat zásadně špatně, protože jinak to fungovat nebude. Kvíz je připraven. Ještě za nějakých pár minut projede vysílání Fresh Radio signál. Na základě toho signálu vy budete sem ke mně volat. Číslo vám prozradím, pokud ho ještě neznáte během toho signálu. No a pak je to na vás. Pokud to dáte, tak postupujete do velkého pátečního finále. Co v tom pátečním finále? Tam budu rozdávat 2000 voucher do největšího zábavního a sportovního parku v Ostravě, Umpark v Radvanicích, pro děti, rodiny, ale ideálně i pro teenagery. Poslední dva týdny z prázdnin můžou nabrat naprosto jiný rozměr, než jste očekávali. Takže zvažte trampolíny, parkour, nafukovací atrakce, kavárnička pod jednou střechou. Líbí se vám, co slyšíte? Tak už nechoďte čůrat a buďte ve střehu, jo. Fresh Radio.
1: Buď fresh.

0: naopak. Volej do studia 77 337 1036.
1: Přesně tak, go! Jo, je to jasné, co po vás tuhle chvíli Fresh Radio chce v 7.51. Vypadá to, že jsme se tady s někým domluvili, tak já už nebudu na nic čekat a přijmu si telefonní hovor. Halo, halo, Monika Fresh Radio.
2: Ahoj, tady Adam, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Adame. Adam z Ostravy či z nějakého jiného krásného města tady u nás v regionu?
2: Skoro jste řekla, z krásného pole.
1: No vidíš to, jak jsme se napojili, to je důležité být takhle spojení, protože já pro tebe mám otázky, je jich 10, ty musíš odpovídat špatně, zvládneš?
2: Ano, zvládnu, doufám.
1: A teď jsi připravený, můžeme jít na to?
2: Můžeme jít na to.
1: Tak tvůj, tě poplivu na dálku, abys měl štígro, protože hrajeme o dvojku do Umparku, můžu, jo?
2: Jo.
1: Tak jo.
0: Kvíz naopak, kvíz naopak.
1: Řekni mi, blondiák má jakou barvu vlasů?
2: Černou.
1: Kolik nul má tisícovka?
2: 12.
1: Existuje druh žraloka jménem mako?
2: Mako? Jo.
1: To odpovídáš, nebo jako se to konstatuješ?
2: Jo.
1: Takže jo. Tak a tady můj zlatý, to musím stopnout. Víš proč? Protože existuje.
2: No však jo, však já jsem řekl jo. Špatný.
1: No
2: a kvíz
1: naopak je o tom, že musíš říct v tom případě ne.
2: No, ale on existuje, ne? On jo, takhle.
1: Dobré ranko. Hele, prosím tě, můžu pro tebe udělat jednu věc, že tuhle otázku ještě ponechám do zítřejšího kola, takže máš možnost se dovolat znova napravit si reputaci, co?
2: Zkusím.
1: Tak jo, tak já ti přeju krásný zbytek dne a bylo to s tebou sice rychle, ale intenzivní. Užila jsem si to.
2: Vám taky, ahoj.
1: Měj se, ahoj.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Oblačno, lokální přeháňky, taky jde ještě dnešní teploty 22 až 26 stupňů.

0: číslo 44, 46 a 54 po upravených trasách. Dlouhodobé sucho komplikuje provoz horských chat v Beskydech. Potíže se zásobováním vodou má například Lysá hora a nebo Prašivá. Šetřit vodou musí i na jiných beskydských vrcholech, a to i na pustevnách, kam vede vodovod. Obránce Michal Fridrich odnesl nedělní střed utkání čtvrtého kola šance ligy proti Artisu Brno, kdy Baník vyhrál 1-0. Silným pohmožděním hrudníku a lehčí formou pneumotoraxu. Klub o tom informoval na svém webu s tím, že včera byl z nemocnice propuštěn do domácího léčení.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: No jo, no, tak naštěstí, a musím to zaklepat, je to příjemné, že žádné strašné, to znamená vážné dopravní nehody, které by nějak extra komplikovaly provoz dnešní ranní Ostravou, nejsou. Ale mrkneme na Opavskou, Orlen u Globusu, vy jste tam zahledli hlídku, a to ve směru od Globusu. Kdyby cokoliv dalšího víte, kde nás najdete.
1: Doprava?
2: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
5: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
7: On je živý. Hoši, velké řeše s průlízkami.
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
9: A dívejte, tam je ten velký.
8: Ten má krk až do nebe.
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
1: Bon appetit. Bez nadbytečných kalorií.

0: pak se námi dneska to neklaplo, takže nepostoupil do velkého pátečního finále. Co tak jako ta Monika může dneska v rámci Bon Appetit a Fresh Radia ještě nabídnout? No, když má vystřílené karty. Je 8:10. Dobře, možná jste dneska nepostoupili do hry o páteční voucher za dvojku do Umparku v Radvanicích. Dobře, ale to není jediné lákadlo, dalo by se říct takového pohybového charakteru, které pro vás v rámci vysílání mám. Vy už jste určitě slyšeli o tom, že tady pravidelně, jak my ráno, dopoledne, tak i odpoledne naše dvojka Rychlá rota mluví o offroadovém srazu, který se nazývá Grill Off a který bude od 4. září do 6. září v Ostravě alias na Břeclínské Strži. Je to teda závod na čas s vrakem, třeba uvidíte offroad taxi, přetahování offroadu a tak dále, tak dále. My vás do toho programu ještě blíže začleníme a řekneme to důkladněji, ovšem. Teď bych ráda věděla, jestli na druhé straně.
1: WhatsApp 77337136.
0: Je například někdo, kdo včera fňukal, když mu to v soutěži nevyšlo, což vím, že tady pár lidí takových bylo, kteří, a teď se smějí blbě, to jako se omlouvám, sorry, ale vy, co jste chtěli vyhrát, nevyhráli zatím, tak máte další možnost v rámci našeho ranního vysílání. Za takových pár minut, odhaduju, více než 5 minut to snad trvat nebude, ale tak znáte mě, kdyby náhodou. Buďte už v blízkosti Fresh Radia natolik připravení, abyste byli schopni mít mobil u ruky nebo v ruce. Já vyhlásím jednoduchou otázku a za tu otázku budu rozdávat 1+1 právě na ten offroadový sraz Grill Off, jo. A vzhledem k tomu, že jsem se teď tak krásně přeřekla, už asi nemá cenu cokoliv říkat, protože nic lepšího už nevymyslím.

0: na Fresh Radio. Je 8.21. Zvu vás všechny, kteří máte rádi tipy, akce, zkrátka a dobře zábavu offroadového typu, to znamená Sraz Grill Off, protože to je akce, na kterou vás zveme a pro kterou jste zapálení a můžete mít teď i lístky na ní. Já potřebuji jenom, aby vy, co jste byli u rádia, abyste nevolali, což děláte teď, tak prosím nevolejte, ale připravte si své mobily a mějte na paměti naše číslo WhatsAppové.
1: What's up? 777-337-1036.
0: Akce probíhá od 4. září do 6. září na Vřesínské Strži. Můžete být svědkem závodu na čas s vrakem, offroad taxi, přetahování offroadu, doprovodné exibice na motorkách, čtyřkolkách. Je tam připravená nebo bude překážková trať, bude tam i tombola, večerní party. A teď hraju o lístky 1+1, dám je někomu, a nebude to nic složitého. My víme, že chcete, nebudeme vás trápit, stačí, když nám napíšete na ten WhatsApp jméno člověka, který bude tou vaší plus jedničkou a z toho programu tu top věc, na kterou se v rámci toho offroadového srazu Grill Off 2026 těší nejvíce. Stačí to takhle? Úplně. Pro mě ideál, ještě jednou připomenu číslo.
1: What's up? 777-337-1036.
0: A zbytek je na vás.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Fresh Radio.

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
1: Posledních pár chvil na to odpovědět, budeme losovat. Chcete na offroadový sraz Grill Off? Tak mi napište s kým a proč. Fresh Radio. 8.31. A hraje.

Na Fresh Radio rozdáváme lístky na offroadový sraz Grill of 2026, který bude 4. až 6. září. Proč tam chcete? Na co se z programu těšíte nejvíce a s kým? Radim se těší nejvíce na závody v Raku, ale neví, jestli vezme svou drahou polovičku nebo nejlepšího kámoše, se o to pobijou. Může být, jasně, já si to myslím taky. Adam vezme manželku, těší se na burácející motory a stříkající bahno. Roman by vzal kačku a těší se na offroad taxi. Lukáš vezme si na Teodora, který se těší na všechno. Ovšem, já musím z těch všech zpráv, kterých je tady mnoho, vylosovat jednoho, který vyhraje vstup 1+1, jo? Tak já jdu na to. Zastavuju. Ať rozhodne vesmír. A vyhrává Tomáš. Nepromiň, Tomáše vezme Petr. Petr se jmenuje a vezme Tomáše a nejvíce se těší na přetahování. Takže Petr s koncovkou mobilu 364. Gratuluju. A tohle je Fresh Track.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Asi.

0: Já kdybych se ptala AI na něco, tak bych se třeba zeptala, takhle uvažuje můj mozek, jestli je Eva Farna kamarádka s Dua Lipou, jak moc velká kamarádka je, jestli náhodou AI neví, jestli spolu byli, nebyli na kafe, nenakupovat, to by tak jako mě zajímalo, jo, takové drby asi ze světa žen a potom asi i beauty věci a to, jak třeba žena po 40 může se dostat zpátky do kondice a tak, jo. Ostatně, já mám asi úplně jiné myšlenky než podstatná část Čechů, protože my Češi obecně si dost rádi s AI povídáme, což asi není zvláštní, napříč různými věkovými kategoriemi, jenom podotýkám, ale spousta z nás si povídá s AI o intimnostech. Si to ty.
1: What's up? 777-337-1036.
0: Chtěla prosím poznat aspoň jednoho takového člověka, který se s AI baví o sexuálně laděném podtextu, nebo vůbec, jo, takové nějaké intimní věci s ní probírá, nebo s ním, já ani nevím, jestli je to muž nebo žena. A podle toho asi, jaké pohlaví máte vy, tak potom si to představujete. Ale mohli byste se přiznat, jestli máte tu odvahu a taky mi říct a napsat, na co posledního jste se AI ptali. No tak pro představu, jestli třeba i tahle statistika je založená na pravdě. Fresh Radio.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.

0: konstatovat, že posluchači Frešnáře nejsou žádné padavky. Vy máte odvahu velkou, protože jsem ani nečekala, že budete reagovat až tak na to téma. Ptala jsem se, o čem se bavíte s AI, respektive jakou poslední věc jste jí položili jako otázku.
1: What's up? 777-337-1036.
0: A pak jsem taky zmínila článek, který píše o tom, že většina, prostě dost z nás v České republice, se s AI baví o intimitách, jo? Že řeší takové jako věci i sexuálního charakteru. No, Marcelka, ta napsala, že naposledy hledala přes AI, jestli jede nebo nejede tramvaj číslo 8, a musí se přiznat i k tomu, že už se jednou AI ptala na to, jestli jí muž miluje, podle jakých znaků to pozná. A doufám, že to dopadlo, Marcelko. Pak tady, aby to byl protiklad, máme i Tondu, který moc AI nepoužívá, ale přiznává, že už se AI ptal na výkonnost muže, a já to teď budu tlumočit podle toho, jak my to v rádiu můžeme říkat. Takže když to převedu do slušné verze, tak se prostě ptal AI na výkonnost muže v ložnici po 50, respektive kolikrát a jak je schopen udělat ženu šťastnou. A co nevím, je, jak to Tondo dopadlo. Jak to Tondo dopadlo.
1: What's up? 777-337-1036.
0: Chápej, abychom měli jistotu, že ta AI nelže a radí dobře.

0: začnou lokálně přeháňky a déšť a ty teploty dnešní nejvyšší 22 až 26 stupňů. No a na horách dnes zaměříme 16 až 20.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
0: Den poté, co se vrátí obousměrný provoz na frekventovanou Rudnou ulici v celé její délce v rámci Ostravy, zahájí ředitelství silnic a dálnic opravu mostu na Plzeňské ulici, který stojí nad zmíněnou Rudnou. Hlavní třídu v Porubě ovládl požární sport, autobusy pojedou odklonem. Kvůli mistrovství Evropy v požárním sportu, který se bude konat taky i na hlavní třídě v Ostravě Porubě, budou dnes takřka po celý den jezdit autobusy číslo 44, 46 a 54 po upravených trasách. V Ostravě Zábřehu se chystají změny, náměstí generála Svobody projde revitalizací. Více zeleně, bezpečnější doprava i zastřešené pódium pro menší kulturní akce. Dlouhodobé sucho komplikuje provoz horských chat v Beskydech. Potíže se zásobováním vodou má například Lysá hora a nebo Praživá. Šetřit vodu musí i na jiných beskydských vrcholech, a to i na pustevnách, kam vede vodovod. Obránce Michal Fridrich odnesl nedělní střet v utkání čtvrtého kola šance ligy proti Artisu Brno, kde Baník vyhrál 1-0 silným pohmožením hrudníku, no a taky lehčí formou pneumotoraxu. Klub o tom informoval na svém webu s tím, že včera byl z nemocnice propuštěn do domácího léčení.

0: Vám vždy poradí Ostrava a Šenov nebo Ráj Pneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Frér!

0: Best of Fresh.
1: Zjišťujeme statisticky a máme jako dobré čísla, máme i jistou validitu, bych to tak řekl.
2: Sedí to,
1: ano,
2: člověče,
1: sedí, protože my jsme zjišťovali z nějakého výzkumu, že každý čtvrtý by měl zůstat nebo zůstane sám, jo, takzvaně single. No a my jsme zjistili, my dva s Monikou, že teda, že nejsme sami.
2: První, druhá.
1: Tak, jo. Třetí se přihlásil, že sám.
2: Kamil.
1: Ano.
2: Kamil napsal, že má partnerku.
1: No a čtvrtý, věřte, nevěřte, napsal, že ji nemá.
2: Napsal Zdenek, ale fakt jako čtvrtý.

0: Řadí, od kterého tady máme nějakou reakci a fakt píše: dobré ráno, 5 let sám, takže 4.
1: My vám chceme říct, kdybyste potřebovali nějaký průzkum, třeba nějaké takové ty solidní firmy, tak zadejte nám. A nemáme s tím vůbec problém, protože fakt nám to jako pěkně vychází.
0: Bohužel musíme konstatovat tady s panem Kukínem, že tenhle průzkum je normálně v pohodě. Ten jako sedí. Takže každý 4. bude celý život sám. Tam bylo.
1: Počkej,
0: jako Dák Zdenek. Promiň. Best of Fresh.

0: Rádio. Čekuj Instač a Facebook. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Britský Paul Spencer alias Dario G. I když původně se pod tímto pseudonymem schovávalo celé trio, se proslavil klipem, ve kterém nádherně pomalovaní lidi hrají africká zvířátka a songem z roku 1997 Sunshine, který byl platinový v Anglii i Německu. Poté o rok později podpořil songem Carnaval de Paris fotbalové šílenství ve fotbale, tedy mistrovství světa. Ale my si dáme dneska tu první.
0: Alešův Old School.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
2: Brain Market.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: Fresh. Takže máš rád své tělo.
1: A to neříkám, a na procenta, jak moc teda mám to svoje tělo rád, jak moc si s ním jako rozumím, tak je to 50-50. Je to prostě pade na pade.
0: Pade na pade.
1: Vím, že tam je spoustu nedostatků a já je chci řešit, a proto je to prostě 50%.
0: Dobře, zeptáš se i ty mě, jak jako se cítím, nebo jak se vnímám. Ne, dobře, tak necháme to rajindy.
1: Co se zdraví týče, vnímáš se jak?
0: Na 90%.
1: Ale, krása, výborně.
0: A to i ty intolerance mám v plánu jako škrtnout.
1: No a co se týče spokojenosti?
0: Na 90%, protože u mě fakt to zdraví jako je důležité jako mezník a jak to mám říct, odrazový můstek pro to, abych byla nebo nebyla.
1: Jasně, a to je sebeláska.
0: Kdyby se mě Honzi zeptal ve 20 letech, jak jsem spokojená, tak paradoxně bych byla méně spokojená než teď a přitom to jsem měla děvíčko jako masíčko. Takže já se vždycky říkám, pro boha, co
1: máš,
0: to sdělala v těch 20.
1: Ale ty máš jako pořád děvíčko jako masíčko.
0: A mám, jsem s ním spokojená, tak to je a tak to jako, bude, možná to bude jako ještě lepší, ale jako chápeš, ve 20
1: jenom takové tělo. Přemýšlím, jakému masíčku bych tě jako přirovnal.
0: Zkus to, no. Teď nebo v těch 20 letech?
1: Ty jsi taková jako...
0: Ve 20 letech to já ti řeknu rovnou, to byla panenka. Nějaká zvěřina, jo? To byla sama šlaka. Dneska si myslím...
1: Dneska si panenka.
0: Člověče, no, no, taková jako... Je, dneska, no.
1: Dneska si pořádná hezká dlouhá panenka, víš?
0: Jo, na pepři nebo v houbové obáčce.
1: Nebo kýta by to bylo.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde do kupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Fresh Radio.

0: Radio Fresh. Metropolitní rádio.
1: Milénium Lumíra Moškovského.
2: V roce 2009 prorazil ruský producent Leonid Rudenko se skladbou Real Life. Silná melodie, emotivní vokál a moderní dance produkce udělali z téhle skladby velký evropský hit. Leonid Rudenko byl prvním z producentů z Ruska, kterému se podařilo výrazně uspět na západoevropské taneční scéně, co by DJ.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Fresh. Chtěl odcestovat někam na Sicílii. Mm-hmm. A my vůbec nevíme, jestli doletěl.
1: Nebo nedoletěl. Kam doletěl. Poslední zprávy, které jsme vám zprostředkovali, byly přímo od něj a byly z Katovic z letiště, když seděl teda na palubě letadla
0: a čekal,
1: protože Etna opět chrlila. Mm. A od té doby nikdo nic o Honzovi neví.
0: No, my jsme mu totiž chtěli poslat nějakou italskou píseň, aby to měl jako, aby viděl, že nám tady chybí. Mm-hmm. No, ale jestli není zůru, tak na něho kašlem ještě.
1: Podívej, naděje je, protože na Sicílii je i náš Javor, JJ Jirka Javorský, který tam letěl jenom o pár hodin dříve ze stejného letiště. Doletěl a postuje na Instagram minimálně jeho on jí říká, bytna. Jo, takže my víme, že on fyzicky na Sicílii je, ale třeba už se rovnou sdružil s Perníkem a už se není čemu divit, že Honza nemá čas reagovat. Je to asi náročné.
0: On to má tak rád.
1: Počkejte, je to partino, nebo?
0: Nechci zpívat?
1: To je boče, nebo co to je? Kde to je?
0: Ano, budeš dělat Sarah Brightman, jo?
1: Ne.
0: Sarah, pojď. Conte Partir, pojď Sarah. No, dobrý, děti to jde. Best of Fresh. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, and sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Hamburská partička kolem HPho Baxtera, tedy Scooter, prodala od počátku své kariéry, tedy od roku 1993, na 30 milionů desek, taky více jak 20 alba, 70 singlů. Vedle své tvorby docela často sahali po klasice od různých kapel a dávali tomu takový ten svůj skútrovský dravý hudební kabát. A pozor, úspěchy slavili nejen v německy mluvících zemích, ale třeba i v Anglii. A touhletou peckou to všechno kdysi začalo v 94. Hyper, hyper.
0: Alešův Old School.
2: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
2: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě. S partou, anebo jen romantika ve dvou. Partysud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
11: No, super.
12: Co no, super?
11: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
12: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
13: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
14: Fresh Radio.

0: Fresh.
1: Klimatizace, to byl náš taky velký boj, kdy já nejsem zastánce klimatizací a ty je miluješ. No. Ty kdybys mohl, tak to je ta klimatizace, to je jediná ženská, s kterou ty bys se oženil v životě.
2: To asi 100%.
1: Jo, to je mi jasné. To bych
2: mohl. Ale když máš venku 45, jo, no. A tak jako...
1: A pojďme se k tomu dostat. Ano, klimatizaci jsi nastavil na hotelu, blablabla, víme.
2: Ano, ano.
1: Ale jak jsi to řešil venku?
2: No,
1: to mě zajímá.
2: Měl jsem na hlavě jsem měl čepici, víš jak, jako jo.
1: Jako mokrou nějakou, že
2: ne,
1: jsi pořád
2: normálně,
1: jako
2: normálně
1: chladil?
2: Čiltovku a bylo tam spousta studeného pití, takže nějakým způsobem se to kompenzovalo s tím telem.
1: Takže jsi to jako... přežil jako v pohodě.
2: Jo, přežil jsem to.
1: Jo, protože zrovna v té době, kdy ty jsi tam byl, tak tady panovaly obrovské vedra. Mm-hmm. A ty se s tomu v podstatě jako vyhnul.
2: Já jsem se tomu určitě, no. Tady bylo 37 a tam bylo 45, tak nevím, jestli jsem se tomu vyhnul.
1: A tak u toho moře to vždycky jako je trošičku jiné, ne?
2: Víš, co se tam děje? Tam se děje jedna taková věc, tam takové holky jako já, jako...
1: Nebo, holky jako ty?
2: Dobře. Co se bojí, nebo co nechtějí mít to horko, jako, tak chodili a před držkou měli ty ventilatorky, ty ruční.
1: Neměl jsi nějaký růžový tři?
2: Ne, to jsem neměl.
1: Nechodil jsi tak, jo? No. Škoda, slušel by ti.
2: Jo?
1: Tak dobře. Příště.
0: Best of Fresh!

Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásí

0: nejoblíbenější automyčka s obsluhou.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Stay up for the weekend. Milénium Lumíra Moškovského.
2: Calvin Harris se v roce 2009 odklonil od disco stylu a přichází s emotivní hymnou I'm Not Alone. Byl to Harrisův debut na čísle 1 v britské hitparádě a ukazuje Harrisovu schopnost spojit melodii a taneční beat. To trvá dodnes.
1: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Don't make me love you, to je Lizzo na Fresh Radio. 11. hodina odbyla před minutou, bourá se nejenom v Ostravě, mrkneme se na silnice.
1: Doprava. Doprava.
0: Opatrně za Jirskou osadou, tedy zastávka Jirská osada, Mariánskohorská ulice Ostrava. Odtud před kruháčem hlásíte nehodu osobáku s nákladním vozidlem. Opatrně. A ještě se podíváme na trasu Třanovice, státní hranice. U Bystřice se ztrazila osobní auta dvě, podle posledních informací. Je to u motorestu na Císařské. Tak i tady opatrně, šťastnou cestu, kdyby cokoliv, náš WhatsApp je k dispozici. Dávejte na sebe pozor.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít,

0: Máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fresh Radio.

0: Eminem. Tady je Fresh Radio, hezké dopoledne přeje Radek Gerben, JJ má dovolenou, tak tady zaskakujeme a to je v pořádku, ať jsou dovolené. Pro všechny to platí stejně, kdo může, ať vyrazí pryč. Protože my jsme tady třeba v Ostravě měli uzavírku Rudné ulice 3 týdny, oni to skončili o 2 dny dříve, než měli, takže pokud teď jedete po Rudné ulici v Ostravě, 6-kilometrový úsek má nádherný koberec, opravdu na tom by se dalo modlit, na tom by se dalo jíst, je to hezky rovné, to je dobrá zpráva. Ta horší zpráva je, že v pátek 21. srpna začne ŘSD opravovat most mládeže na Plzeňské ulici, který Rudnou ulici překlenuje. Další informace raději podávat nebudu, a jenom ať víte, že se to koná a že se to konat bude, ale jezděte tak, jak doposud, no a jestli tam bude nějaká uzavírka, tak co, hold, to musíme zase vydržet. Jak vidím vždycky ty cedule, opravit se to musí. Smajlík. Jedeme dál, my vám dáváme fresh novinky a tady jedna z nich, Robin Schulz a Watermat, Take It Slow, to je takový ten starý kousek z roku 2014 od Watermata, Bullet, tak schválně si to poznáte.
1: Fresh Track, fresh track. Novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru. Fresh

0: Za mě pecka, pohodovka na léto jako stvořená Robin Schulz Watermelon. Za chvilku zavzpomínáme na Happy People. Mimo jiné se v tom hitu ukáže i Marky Mark, taky bude třeba Kim Sims anebo Benson Boone. Hezké dopoledne s Fresh Rádiem.
1: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava. CZ.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Kim Sims, Fresh Radio, připomínáme všem sportovcům a nejenom těm, ale i fanouškům B7 v Beskydech, že ta už se blíží, konkrétně 28. až 38. to bude velké. Pokud se účastníte, tak samozřejmě už teď trénujete o 106, to si dovedu představit. No ale tady na Fresh Radio budeme soutěžit s generálním partnerem nebo hlavním partnerem B7 taky o zajímavé produkty. Je to samozřejmě na téma doplňky stravy a podobně, tak pokud vás to zajímá, o to více laďte Fresh Radio. Za chvíli třeba Daddy Yankee.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Fresh. Fresh. Metropolitní rádio. We run the world. Tiguan. Tang, tang. Can see ya, can see ya.

0: Moji oblíbenci, musím se přiznat, Sigma na Fresh Radio. No a připomínáme, že dneska je Světový den fotografie. Tak je ideální čas teď před obědovou pauzou projet galerii, zazpomínat na momenty, které stojí za to mít uložené. Možná zazpomínejte, co jste dělali třeba před x lety, nebo naopak, co bylo minulý týden. Všechno to můžeme zvěčnit právě na fotografie. A mě by osobně zajímalo, která fotka vám vždycky vykouzlí úsměv na rtu. Já jsem se díval na nějaký článek, myslím, že to bylo na Novinkách, a díval jsem se i na tu diskuzi a většině lidem vykouzlí úsměv. Jednak pejsek nebo kočka, takže domácí mazlíčci na fotografii, anebo děti. Jak to máte vy? Co vám vykouzlí úsměv na rtu, když se řekne fotografie?
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Dejte vědět, za chvilku Petr Bič Projekt.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
3: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
6: Fresh Radio.

0: Pohni se trošku, Move Your Feet, Junior Senior na Fresh Radio, za chvíli třeba Steins 27 anebo Kešam.
1: Doprava.
0: Ještě připomínáme nehodu na Mariánskohorské ulici, je to před velkým kruháčem, před kruhovým objezdem ve směru na dálnici D1. Nehoda osobního auta a nákladního auta, probíhá vyšetřování, může vás to lehce zpomalit, projíždějte opatrně. V Ostravě ještě zůstaneme, pokud to někteří netuší, tak Rudná už je opravena, projíždí se plynule v obou směrech po parádním asfaltu. Tak jo, šťastnou cestu, Fresh Radio je s vámi.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Siesta.

0: 11 hodin 8 minut, tady je siesta, já jsem Radek Erben, přeji hezké poledne, dobrou chuť k obědu a všechny ty věci, které souvisí s klidným středečním už skoro odpolednem. No, mně teď přišla jedna taková textovka od kluků, kteří jsou na dovolené. Nechceme tě stresovat, ale už máš dárky. Asi jim trošku něco leze na hlavu, protože oni to ještě rozepsali. Už je skoro září, co? Říjen za rohem, je čas nakupovat dýně na Halloween a pomalu se pustit do vánočních dárků, tak šťastný nový rok. Tak nevím, jakou hopsinkovou šťávu si kluci dali, ale ano, ono to letí rychle a možná ty prázdniny utečou tak rychle a najednou tady máme Vánoce a nový rok. Tak jo, ale abychom ještě zůstali u těch prázdnin, tak my jsme si ověřili přímo na vás, že některé pecky, které hrajeme úplně čerstvě, takové ty fresh tracky, tak fungují. A jeden z nich se jmenuje You and I, Culture Shock. To je takový britský DJ a producent, který se jmenuje James Putney. Tak schválně, co na to řeknete.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio.

0: Mauro Picotto, DJs from Mars, tady je Fresh Radio a pojďme se opět podívat na počasí, protože to léto nám ukáže zase trochu divočejší tvář, protože Českem projde hned několik vln silných bouřek, musíme se na to připravit, prakticky už v noci na čtvrtek, to bude na severozápadě České republiky a postupně se to tak bude sunout až na Moravu a do Slezska. Takže ten princip je jednoduchý, zase můžou být někde silné poryvy větru, sem tam kroupy a hodně deště, hodně vody na jednou. Třeba sousedovi to nedávno, myslím, že předevčírem, zlomilo strom na zahradě. Je to nepříjemné ten vítr, tak počítejme s tím, že do konce soboty nebo do začátku soboty ty bouřky budou provázet Českou republiku. Kdekoliv a kdykoliv.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tomu obědu, co máte na stole, vám vyhrává Fresh Radio. Hezké odpoledne ve 12.36. No, když jsme u toho jídla, tak odpolední rychlá rota Marek a Michaela budou nadělovat vám, kteří budete mít štěstí, poukázku za 2000 korun právě na dobré jídlo do Radegastova Šenku. A taky tady jsou k mání vstupenky na offroadový sraz, který se uskuteční 4. září až 6. září v Ostravě, konkrétně na Vřesínské strži. Je to takový ten offroadový sraz Grill Off 2026 se vším všudy. Bude to velká paráda. Tak poslouchejte naší rychlou rotu od 14 hodin. No a pokud jste náhodou nezaslechli téma letenky, jízda v autě v jiném zemi než v České republice, tak pojďme si to ještě jednou připomenout. Rychlá rota. Best
1: of Fresh. Když jsme byli v Řecku, jsme si půjčovali auto.
0: Jo.
1: Já jsem si poprvé takhle půjčovala auto, jsme byli trošku jako nervózní, to někde otlučeš, že jo, a potom co? Potom zbytek peněz místo, abys prožral, tak dáš do pokut.
2: Já ti rozumím.
1: Ale oni tam moc nedodržují teda pravidla v Řecku, jsou takový divoši v té Soluni. Mm-hmm. My jsme se báli, my jsme jezdili podle pravidel, ale oni až tak úplně ne.
2: Takže jste byli vlastně za vlbcem?
1: No, možná trošku jo. Ale víš, co bylo zajímavé? My jsme potom přelítávali do toho Německa a ta letenka stála 21 euro pro jednoho.
2: To je super. To je moc nebo málo?
1: No, to je strašně málo přece. Jo? Jako 5 kilo.
2: To jako to chceš povědět, jak to přepočítáváme.
1: Ostravu z Kijovic.
2: To je tak 3/4 panáko, najmí se.
1: No, vidíš to. Best of Fresh.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
11: Siesta a Radek Erben.

0: Ariana Grande, Siesta na Fresh Radio, to je váš parťák i po 13. hodině. No a my se mrkneme na silnice, než tomu učiníme za dost, tak ještě tady budeme mít třeba Lost Frequencies v Siestě. Už za chvíli.
1: Doprava. Doprava.
0: Opatrně v ulici Československé armády v Klimkovicích hlásíte dvě havarovaná vozidla. Je to kousek od hotelu a hostince u Feldu. Jinak je klid, jezděte opatrně, šťastnou cestou.
1: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
4: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Monet. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grillování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grillování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Fresh Radio.

0: frekvenci s 13 hodin 8 minut. My jsme Fresh Radio. Hezké odpoledne. Opět je tady jeden z fresh tracků, který vám rádi představíme, protože Eli Oaks, neboli rakouský DJ Eli a zpěvačka Livinia, mají zase za sebou další spolupráci. A to je ta nová spolupráce, která by teď měla zaznít ve Fresh Radio. Tak si to pojďme pustit. Front Row Baby.
1: Fresh track. Fresh track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh

0: Tiesto, Jonas Blue a Rita Ora. Fresh Radio je s vámi a dobrá zpráva pro milovníky burčáku. Právě začíná vaše nebo naše období. Já se taky přikláním k tomu burčáku. No, letos se mi zdá, že začalo opravdu brzy. Ten první burčák jsem se díval, se objevil už 7. srpna. No jo, no tak když je horko, tak i burčák se objevuje dříve. A jak poznat ten dobrý, tak má být příjemně sladký, lehce perlit a hlavně musí pořád žít. Vinaři říkají, že nejlepší je ve chvíli, kdy je takzvaně ve varu. Cukr a alkohol tedy jsou hezky v rovnováze. Jenom bacha, ono to chutná skoro jako mošt, to známe. Jo, podle fáze může mít burčák klidně až 7% alkoholu, takže opatrně, protože první sklenička, ta je na chuť, druhá na zdraví a u třetí už začínáme všem vysvětlovat, že příští rok si určitě pořídíme vlastní vinohrad. Tak na zdraví!
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kde jsi byl celý můj život, zpívala Rihanna, posloucháte Fresh Radio. No tak Rihanna toho svého už našla, samozřejmě spokojená maminka dvou, možná tří dětí, už ani nevím, kolik jich má. To není podstatné, teď na jiné téma a na téma zpěvačka Eva Farná, protože v tuto chvíli taky zdravíme Rotřince a okolí, tam vysíláme mimo jiné na frekvenci 106.5, pokud nás neposloucháte přes aplikaci nebo DAB+. No a fanoušci Evy Farné jsou nadšeni, protože v Třinci se objevil mural s její podobiznou a vypadá opravdu luxusně. Je to takové geniální street art, ale hlavně je to podsta skvělé zpěvačce, která se narodila právě v Třinci, nebo spíš tedy v blízkém okolí, ve Vendrini. Tak zdravíme, zdravíme a pokud nás posloucháte, tak my vám teď pouštíme další ženskou a není to Eva Farná. Snad nám to odpustíte, a taky Borkyně. Taylor Swift. Hezké odpoledne. Oplat.
1: Počúvate Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Show me the energy. Wilkinson, posloucháte Fresh Radio a v siestě ještě připomenu jednu důležitou věc, protože 4. až 6. září na Vřesínské strži v Ostravě, to tedy kousek od Vřesínského koupaliště, se koná offroadový sraz Grill of 2026. Přetahování offroadů, doprovodné exibice na motorkách a čtyřkolkách, překážková trať a mnoho dalšího. Já jsem tam nedávno jel na kole, ta trať je luxusní právě pro takovéhle věci. No a pokud byste tam chtěli jít zdarma, tak poslouchejte Rychlou rotu po 14. hodině, protože Mikaela s Markem tady mají další vstupenky. Tak nezapomeňte offroadový sraz Grill Off 4. až 6. září.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
2: Fresh Radio.

0: Přesně 14 hodin, jdeme na silnice.
1: Doprava.
0: Připomínáme nehodu v Klimkovicích, je to v ulici Československé armády, dvě havarovaná vozidla, teď probíhá vyšetřování. Jinak je klid, jezděte opatrně, šťastnou cestu i s rychlou rotou, už za chvíli.
1: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Rychlá rota.
3: Aneb dva, co nezastavíš.

0: Středa 19. srpna, 14 hodin a 9 minut začíná pravidelná rychlá rota. Shakira nám právě dofakturovala, protože my si tady s Míšou děláme legraci, že ona vždycky v té písničce vytváří nějaké faktury.
1: A teďka je čas faktur zase. Výplaty a tak dále, tak teď se budou proplácet.
0: Jestli se budou proplácet.
1: Jestli se budou proplácet.
0: Faktury jsou vystaveny, ale nevíme, jestli budou proplácet. No.
1: To se uvidí.
0: Jak bylo včera?
1: No tak příjemně.
0: Tak, jako počasí vyšlo a tak jako...
1: Jo, počasí vyšlo, nebylo moc teplo, bylo to akorát a dobrý.
0: Jo. A taky jsem byl celý den venku, bylo to naprosto skvělé, úplně super.
1: Tak to jsem ráda taky,
0: viděl
1: že
0: jsem,
1: to vyšlo.
0: Viděl jsem nový český
1: no,
0: film.
1: No ale tak.
0: Doporučuju, až to někde zahlídnete, tak se na to podívejte, jmenuje se to Někdo to rád v Plzni. Mm-hmm. A když Pavel Zedníček hraje tátu Jiřímu Lábusovi, tak to prostě, to jste ještě nezažili.
1: To je kombo.
2: Radio! Everybody gets high sometimes, you know.

0: Marečku,
1: copak?
0: Pozradíš nám aspoň, kde jsi přesně byl, protože jako svatby asi nebyly v týdnu teďka, ne?
1: Ne, nebyla to svatba, byla to taková,
0: ne,
1: taková zvláštní akce, to byla to akce venku, bylo to ve Lhotce, to bylo na golfu a oni tam
0: takže
1: měli
0: golf
1: prostě...
0: Takže golf park Lhotka.
1: Ano, a oni tam měli připravenou prostě jako venkovní stage, s tím, že tam zahráli takový dva kluci, jeden na harmoniku, druhý hrál na akustickou, elektroakustickou kytaru, pak tam měli vystoupení herců, jo, takových komiků, stand-up komiků a večer byl ten film, někdo to rád v Plzni, nebo jak to bylo. A mezi tím já jsem tam pouštěl nějakou muziku a já mám prostě od Aleše nějaké mixy, víš? Které mi dal k dispozici a tam se občas ozve jeho slavné Aleš Bruna in the mix a se dívám se a tak asi zhruba za nějakou hodinku mi Aleš píše, kde jsi? A já říkám, no na golfu, jo? A jako dlužíš mi flašku. A já říkám, prosím tě, za co, ne?
0: Říká, on má uši až na Beskýdku, nebo co?
1: No to já nevím prostě. A on říká, no ty hraješ moje mixy. Tak místo toho, aby byl rád, jako, že prezentuju jeho tvorbu, tak ve finále by ještě za to chtěl zaplatit. A já říkám, jak to víš? Mám tam dceru.
0: Ty jo, špion
1: jo,
0: všude.
1: To je chobotnice.
0: Bacha na Aleši Brunu. Dávejte si pozor.
1: Úplně.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: No, super.
2: Co no, super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Rychlá rota.
4: Off the mic, couple years, I'ma get mine. Up to the time, I'm the really

0: Spirit Bird, aktuálně novinka od Jorise Warna.
1: Pravda nebo lež?
0: Pravda nebo lež, hrajeme o 2000 korun do Radegasto Vašenku, což je úžasná restaurace, která se nachází v Nošovicích, když jedete směrem na Vysála, je také po pravé straně. No a tohle je naše vaše oblíbená soutěž, pravda nebo lež.
2: Já už jsem se bála, že to neřekneš, protože
0: Ale jasně, že to řeknu.
2: Monika chtěla zatrhnout, ale mi na to kašlem.
0: Ano,
2: pořád
0: na
2: je to naše vaše soutěž.
0: Na to, jakože mi na to zvysoka úplně, jakože pravda nebo lež a jakože naše vaše oblíbená.
2: A to je pravda, že na to zvysoka.
0: Ano. Ale určitě nekašlem. Dobře, jdeme na tu otázku. Včera jsem viděl fungl nový český film. Mm-hmm. Je pravda anebo lež, že se ten film jmenuje Někdo to rád z Plzně? Ještě WhatsApp?
2: 77337136.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Rychlá rota.

0: Pravda nebo lež?
1: Ty, poslouchej, to bylo docela ale těžké pro ně, to byl takový malinký chyták.
2: Já vím, že to byl chyták, ale schválně jsem to tak udělal, protože už není pondělí, je středa, a to znamená, že už by měli mít mozkové závity roztočené na plné obrátky, aby jim to fungovalo, protože se láme týden a teď už se zase můžou těšit na víkend, jo? Takže ta otázka byla velice, velice těžká.
1: Takže ve středu mají od nás očekávat vždycky nejtěžší otázky, chceš říct, jo?
2: Nejenom nejtěžší otázky a myslím, že jakékoliv otázky.
1: Okay. Takže? Jak to bylo?
2: No tak nezapomeň, že hrajeme o 2000 korun do Radegasta Vašenku.
1: Ano.
2: A ten film se jmenuje Někdo to rád v Plzni.
1: V Plzni.
2: Takže ne z Plzně, ale v Plzni. To znamená, že to byla...
3: Čaute, je to lež.
2: Ano, správně, byla to lež. A tahle ta kočka s koncovým číslem 058, teď jsem zapomněl to jméno, Maruška, výborně, tak postupuje do finále, do pátečního finále, kdy budeme opět losovat o tuhletu cenu. No, vy všichni, co jste se netrefili, dobře vám tak.
1: Máte zítra možnost.
0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
10: Klapy.
12: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
11: Jméno Stegosaura.
13: On chodí.
14: On je živý.
12: Hoši, velké řeště s průlízkami.
15: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
16: A dívejte, tam je ten velký.
17: Ten má krk až do nebe.
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Dobrý. Jestli si myslíte, že jsme dneska skončili se soutěžením, tak jste na omylu, protože už zhruba za nějakých 40 minut cca budeme hrát o další dva volné vstupy. Na co?
1: Grill Off 2026. Vy víte, že to jsou velké offroadové závody, velká offroadová akce, taky s dobrým pohoštěním. A na Vřesnické Strži 4. až 6. září, miláčci. O to budeme hrát.
0: Ty si to pamatuješ? Seš dobrá. Jakou dáme otázku?
1: Ještě nevím.
0: Já teda jakou vím, zákeř, jako jo. No? Hele, víš, co si myslím? No? My se jich zeptáme. Posloucháš, Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Máme minutu po 15. hodině, podíváme se na cesty a mám tady pro vás jednu dobrou zprávu, protože aktuálně v Moravskoslezském kraji není hlášená oficiálně žádná dopravní nehoda. Šťastnou cestu!
0: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. partysudmorava.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Samba de Janeiro, tohle to bylo Bellini tady u nás na Freši v rychlé rotě s Markem a Mikaelou.
1: Je to tak, my se překláníme do další hodinky, tedy do další druhé hodinky rychlého vysílání. Marečku, víš, a my jsme tady zmiňovali, že budeme opět soutěžit a už nám tady přišla jedna výhružná zpráva.
0: Ano. Mm-hmm. Já jsem ji nečetl, tak to o co se jedná?
1: Já to nemůžu říct, tam bylo haha a dál to nemůžu říct, to je prosté slovo. O to ti vzkazuje Radim Mudrý Udr Pudr, protože ty jsi to tak hezky načal, že co se jich budeme ptát a pak jsi tam pustil písničku.
0: No však to je správné.
1: No.
0: Musíme je napnout.
1: A oni jsou podle mě jak jako, struny dneska.
0: Jako gumu u tepláku, jako rozumíš?
1: Ne, já jsem si teď úplně vybavila, jak mi to vždycky gajdalo, ta guma od tepláku, jak mi to naši zavazovali, dokud to šlo na uzlíky.
0: No tak jak na uzlíky, tak se to prostě natáhlo, to upravila, dala si úzel, šup dovnitř a hotovo.
1: Pak měla no právě to pak všude tlačilo na břichu, jak jsi měla ty uzle udělané z gumy.
0: A měla jsi ty staré modré tepláky?
1: No to jsem teda měla.
0: Kdo měl modré tepláky, ať zvedne ruku. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Další aktuální muzika tady u nás na Freshy, Marshmallow a taky Thomas Red. Where we go?
1: Když ti někdo řekne, mám pro tebe překvapení, mm-hmm. jaký pocit to v tobě vzbudí jako první?
0: To záleží, kdo mi to řekne, jakým hlasem to řekne a záleží, jestli to je překvapení typu houska s tím z Globusu, se sekanou, anebo je to nějaké špatné překvapení.
1: Aha, takže máš i podezřívavý pocit?
0: Jo, mám, máš. Určitě.
1: Tak já ti právě říkám, mám pro tebe překvapení.
0: To jsem zvědavý, jaké.
1: To ti nemůžu říct, protože to je překvapení.
0: Je normální? No není, ne, to je Michaela. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště. Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce. Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let
2: v Ostravě. Trajva.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Michaelem.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota na Fresh Radio.
2: Lately I've been feeling differently, I don't know what to do.

0: Offroadové jízdy, extrémní překážky, offroad taxi, čtyřkolky, RC modely, dětská zóna, samozřejmě spousta dobrého jídla, takže grilovat se bude taky. No a vy už teďka víte, o čem mluvíme, protože Grill Off 2026 se nezadržitelně blíží a budete mít možnost právě vyhrát lístky na tuto skvělou akci, která se koná 4. až 6. září na...
1: V Řesinské Strži.
0: Je to tak. No nebudete to mít úplně zadarmo. My jsme také slibovali, že budeme jednou hrát i o rodinné vstupné, o rodinné lístky. No a dokonce si Máro představ, že bychom mohli hrát i o takzvané startovné. Takže pokud mezi posluchači máme někoho, kdo má offroada a chtěl by si zasoutěžit, tak i tady ta možnost tady bude. Takže pokud
1: jo, ale ještě ne dneska.
0: Ještě ne dneska. Já to tak jenom avizuju, že pokud už víte, že máte někdo zájem a mohli byste se té soutěže zúčastnit, tak klidně se ozvěte, protože dáme vám potom nějakou indicí, kde se třeba soutěžit bude. Každopádně dneska o 1+1 na offroadový sraz Grill Off 2026 a má otázka zní, za kolik dní a hodin se tato akce koná? Vy to najdete na určitých místech, řeknu, že webovkách, a když dobře posloucháte reklamy, tak víte kde.
1: Tak jo, tak nám napište na WhatsApp 773 37 136.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: 15.00 a 16 hodin, to je ta správná odpověď. Já jsem se na minuty neptala záměrně, protože než to vyhlásíme, tak se to vlastně mění. Jo?
1: No jasně, pokaždé se to mění.
0: Ale byli jste bystří a taky víte, že jste to našli na zvíšeno.cz. Vy víte, že je to bez diakritiky, takže zvíšeno.cz a tam najdete veškeré informace týkající se právě téhle akce. No, my máme vyhlášeného vítěze a pro dnešek bude mít vstup 1+1 Roman, koncové číslo 364.
1: Tak gratulujeme. Mě by zajímalo, jestli se víc bude těšit na to grilování anebo na ty offroady.
0: To nevím, může nám napsat. Napiš nám, Romane.
1: Klidně nám napiš.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
3: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: 16. hodina je tady a opět se koukneme na cesty. A co nám píše zakruta.cz? V této lokalitě nemáme hlášeny žádné dopravní nehody. Tím samozřejmě myslíme Moravskoslezský kraj. To je dobře.
0: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: 886-103-605 FM, naše frekvence, kde nás ladíte. Chtěl jsi to říct, ty na začátek?
1: Ne, jenom mě napadlo, jako co teď z tebe vyjde, když ses tak vehementně napila, jo, jako že jsi měla asi obrovskou žízeň, protože celou dobu, co tady já uvažuju nad tím, co uděláme, jako co vymyslíme něco dobrého, tak ty vehementně s tím mobilem mobiluješ a já jsem zvědavý, co z tebe vyleze.
0: Já stříhám, já pracuju.
1: A co stříháš?
0: Video.
1: Jaké video?
0: Tak to, co se tady odehrálo před chvílí, se z toho snažím něco vydolovat, když se mi to pokazil.
1: Já jsem ti to nepokazil.
0: Pokazil.
1: Já jsem ti jasně řekl, že nesnáším určité věci, které prostě mě omezují na svobodě.
0: A To bylo strašné omezení na svobodě.
1: Pro
0: pana Jána.
1: Já vám to prásknu. Michaela chtěla, ať si na oči nalepím nalepky Fržradia a udělá ze mě tu největší obludu, která tady může být.
0: To už větší být nemůže, prosím tě.
1: Jsi hnusná.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jedna zákeřná otázka na tebe.
1: Ježiši, už zas.
0: Tahle ta písnička v originálním znění zazněla v jednom úžasném barevném českém filmu. Co to byl za film?
1: To byl nějaký pamětnický film. Film pro pamětníky a to po mně nechtějí.
0: Jako chceš mi říct, že jsi neviděla nikdy film Rebelové?
1: Jo, tak ten jsem viděla, ten se mi docela líbil. Ale já si pamatuju jinou stěžejní melodii.
0: Jakou stěžejní melodii? Myslíš, že šup ho tam?
1: Počkej,
0: tak jaká jiná stěžení melodie?
1: A dáte šumí, když padá déšť. Víš, tuhle.
0: No, teď ti říkám, šubotám.
1: No, šubotám, jasně, tuhle
0: no,
1: mám.
0: Ale tohle to bylo přece, jak ti kluci neskákali na ten vlak, jo, a fičeli do zahraničí.
1: No, ale ona si myslela, že on taky je. On tam zůstal, skončil, tak nechte, já se rozpláču.
0: Hej, to skončilo úplně nejlíp, jak mohlo.
1: No, neskončilo, teď ho zavřeli, ne?
0: No, jasně.
1: Ty jsi tak ošklivý.
0: To je v pořádku. Ona odjela za hranice, on zůstal v basenu. Nemohlo to skončit líp?
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Flash!

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: čekala, jestli to přijde nebo ne.
1: Samozřejmě, to si musela čekat. Co chceš taky ode mě jiného?
0: To je pravda. Maro, jsem se ti zase chtěla na něco zeptat.
1: Já jsem přesně čekal, že s tím zase přijdeš, dobře. Opět a zase, to bude asi 100 199. Otázka v letošním roce.
0: Takže víš co, můžeme si klidně zahrát zítra takovou hru, že se tě nezeptám ani na jednu otázku.
1: Tak to si měka, to neuděláš. Tak pojď s ní.
0: Můžu se o to pokusit, ale dobře, uvidíme zítra. Prosím tě, co bys byl ochotný podstoupit kvůli zaměstnání? Jakémukoliv třeba, které by si fakt jako moc chtěl? Víš, že bys musel podstoupit nějaké testy, nějaké, ty jedno jestli psycho, nebo fyzické, nebo nějakékoliv testy. Představ si, že bys k nám do rádia musel...
1: Když se na mě podíváš, tak fyzické testy už asi ne v mém věku.
0: Tak, dobře, si představ sebe před 30 lety, no to je jedno.
1: Jo, ale já myslím, že nějaké alkoholické testy bych mohl podstoupit.
0: Jakože bys byl ochutnávač?
1: Třeba,
0: jo?
1: To by šlo.
0: To by ti nevadilo.
1: A nebo kdo víc vydrží a tak, jako to bychom mohli.
0: Co kdyby si byl takový ten sluha nějakého miliardáře? Víš, takový ten, ta pravá ruka, nebo takový ten, to bys chtěl třeba být, nebo tak?
1: Myslíš jako, že úplně jenom sluha nebo číšník? Protože jestli narážíš na to video, které jsi mi ukazovala,
0: no, tak, narážím,
1: tak je to celkem jakože bizár.
0: No, protože jako, víš, představ si, že bys měl plat ten, co máš teďka za rok, třeba jako za měsíc, jestli bys byl ochotný něco takového podstoupit. O co se jedná, milí posluchači? My jsme narazili na video, kde, abyste se mohli stát takovým služebným nějakého miliardáře, musíte podstoupit takové testy, ne? Že tam nosíš prostě ty skleničky a teď do tebe naráží nebo hází po tobě, co ty to musíš ustát, nesmí se ty skleničky rozbít. Jako docela mi to přišlo náročné, takové cirkusové.
1: Já si myslím, že ten míček bych ještě vydržel, ale kdyby do mě vrazil jakože fyzicky, tak ho praštím a bude klid. A právě jsem to místo nedostal.
2: Krobáčik a i ty počúvaš Fresh.

0: tebe dlouho neslyšela žádný vtip, já nevím, jestli ti dochází humor nebo co.
1: Já právě jsem ti to chtěl říct, ale už jsem to nestihl, že jsi měla sluchátka na uších, tak ono je to takové, tenhle ten čas, nebo vlastně ty prázdniny, to léto je takové zvláštní, je to jakože bez vtipu, jo, protože na internetu si pořád ty vtipy opakujou dokola a mě jako pořád nebaví vytahovat vtipy, které jsou staré třeba 30 let, jo. Takže...
0: To mi chceš říct, že nevznikají žádné nové vtipy?
1: Já jsem z toho úplně zklamán. Já jsem se těšil právě na nějakou várku vtipů na srpen, jo, třeba, že je pořád nějaké horko a nebo že prostě prší a vůbec jako žádné vtipy nejsou.
0: Já si myslím, že by si měl začít vymýšlet ty vtipy.
1: Já?
0: No tak ty
1: si... A kdo to zaplatí?
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
12: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
14: A dívejte, tam je ten velký!
15: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
16: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
17: All day, every day.

0: Doprava.
1: Za necelých 7 minut, nebo vlastně 6,5 minuty, už je tady 17. hodina, to znamená, že my pomaličku, ale jistě to balíme, ale ještě se podíváme na dopravu. A chtěla si slyšet vtip? Tak tohle to je nejlepší vtip v celého dne. Za celou dobu našeho vysílání nebyla žádná dopravní
2: ale
1: nehoda.
2: Ale to je úžasné. No. Takové statistiky jsme ještě neměli.
1: A přitom to není vůbec žádný vtip. Co se děje po 17. hodině?
2: Aleš Brůna a Fresh Mix v poraní Aleše Brůny, ne Marka Urbance, ne, jo, abyste si to nepopletli. Pod dnešku. No a potom také fatální teroristi, protože je středa, takže drum and bass. Jsme meka v Ostravě.
1: Takže budou tady zase padat radiátory, klacky v
2: klidně, kýblu. Klidně, si padá, co chce. Třeba střecha, mi to jedno.
1: Počkej, jaká střecha, jak to myslíš?
2: Tak již tady se bude otřásat fabrik v základech, ne? Jakou každou středu.
1: Jo, takhle to myslel, tak to jo. Tak to se máte na co těšit. Mějte se fajn.
2: Zítra čau.
1: Čau.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.

0: apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara.
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Tak jste na Fresh in the Mix v rámci středy. Startujeme tu dnešní dvouhodinovku. Tady jsou australští Tame Impala, jejich Loser. Hezký poslech. Písnička má docela slušně našlápnuto. Jedna z nejúspěšnějších novinek minulého týdne.

Nové album v některých zemích, a to i v docela zajímavých, třeba v Anglii, vyšlo na jedničku. Stray Kids, tedy Korejci, K-pop, This, That. Bude tolik Korejců po světě, tedy v Anglii. A nebo je prostě K-pop.

I dneska při středě budeme hodně vzpomínat, jednak si dáme druhou část Fresh Party Mixu číslo 6, včera byla první. Playlist na mém Facebooku, tady spousta staré, dobré party muziky. Ale tohle to je třeba Coolio a jeho Ice.

A já Coolio už je pár let v hudebním nebi. A pořád do kolečka hrajeme Gangsta's Paradise, což je předělávka Stevieho Wondera. A tuhle tu písničku se tak trošku zapomíná.

s tím, jak pomaličku jdou do finále prázdniny, ale je to tak trošku... Vzpomínáme nebo děláme rekapitulaci toho letošního prázdninového léta. Tady je Moby, kterého jsme viděli naživo v Ostravě. I tuhle tu písničku si tam střihl. In this world.

Tohle to už je samozřejmě současnost. Morgan Wallen, Be By Now. Písnička okamžitě po vydání šla do první desítky. Je to taková chytlavka. Tohle to je Ultimix Remix.

Ariana Grande chtěla vydat nový album, tak se prý uchýlí na pár roků do ústraní. Aha, uvidíme. Hey Dad, I Made You Love Me v remixu. A vy jste na Fresh in the Mix.

se opět teď v rámci střely podíváme na chviličku do historie, historie pop music, protože Pet Shop Boys, ti slavní Pet Shop Boys, kdy si začínali s Bobby Orlandem a také na Six Music Records.

Tady jejich první single, takový trošičku raritní, protože až pak vyšla ta oficiální verze, ta, která byla úspěšná v Anglii. Tady je tedy taneční verze, první verze West End Girls.

Sami slyšíte, že je to takové syrovější, takové neuhlazenější. Zhruba 2 roky trvalo, než podepsali potom kontrakt s Parfonem, tedy CMI, a vydali oficiálně ten single znovu.

0: Bruna in the mix.
1: Přidám ještě Eagle'a, tady toho francouzského DJ, kterého jsem měl naživo na Ibize, který je opravdu in všude po světě. Tady je jeho Happy.

0: FM Třinec 106.5 FM.
1: A taky aplikace a taky DA+, jsme fresh.
0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
3: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tak se zpátky se mnou Fly, Robin Fly. Legendární písnička ze 70. od Silver Convention. Tady je nová verze House of Bright Music. Hezký poslech.
1: Fresh Radio.

0: přidám taky Carly Rae Jepsen při středě. Don't leave me on the dance floor. Tak trošku to zní jako stará dobrá bába.
1: Že by to byl záměr.

Tam je opět chviličku přistříte vzpomínat 1967 originál, pak třeba i Gloria Estefan nebo Sandra. Sandra bude zpívat Everlasting Love.

vím, že videoklip k této verzi písničky je vlastně Love byl takový hodně vracení se do minulosti. Že i v minulosti Everlasting Love prostě byla a bude i v budoucnosti. Takže Sandra tam byla asi v 6 rolích, v různých časových pásmech, obdobích, věcích.

o asi nejvíce písniček vzniká u nás, buď o ten šťastné, nebo o ten nešťastné. Možná o ten nešťastné ještě více, že jo? I can love you anymore. Teď v pátek vyšel nový single Madony s Kylie Minogue. Anglii šel do první desítky. Teda bohužel zatím je jenom v Anglii. Uvidíme, jestli se během týdne ještě někde objeví. Tady je tady nová verze Love Sensation z nového alba Madony.

Tak za chviličku pokračujeme do mix, dáme si druhou část Fresh Party Mixu. Která byla první, dneska druhá, čekají vás jedy. Takové party jedy. Tři české věci tam budou, no jo. Si středě.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Tak sliboval jsem druhou půlku Fresh Party mixu číslo 6, tady je. Říkal David 1987 a jeho nesmrtelný disco příběh. Připomínám, playlist tam na Facebooku, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. A teď už tedy hezký poslech.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

Vy se poprvé tedy v roce 1993 tuhle tu písničku hrál v Opavské Alhambře. Vůbec jsem nevěděl, netušil, jaký to bude hit, jaký to bude fenomén i po letech. Los del Rio Macarena. Originál vyšel 93, pak vyšel B-Side Boys Remix. Ze samply s anglickými vokály. A dodnes je to písnička, na kterou se tancuje takový speciální taneček. Je prostě pořád in.

0: originál 1979. The Nolans, I am the mood for dancing. A takhle to 8 roků zpátky udělal Captain Demo. Jeho zlatíčka. Kamery se valí do Prahy. Se taky zpívají zborovědu dneska.
1: Fresh Mix! Aleš Bruno!

0: Mix.
1: Fresh Mix.
0: Olivia Newton-John a John Travolta, 1978, a slavná a kultovní pomáda. A jo, asi ta nejznámější písnička z tohoto hudebního filmu.

Americe v té době tenkrát totálně nepochopený klip, dokonce MTV v Americe nesměla vysílat. Trošku poškodila prodeje tehdy alba The Work. Jinak Freddie Mercury, Queen. I Want to Break Free 1984.

Chybojí nám dneska druhá půle Fresh Party Mixu číslo 6. Playlist tam na Facebooku. Jinak najdete odkaz na naše stránky, kde si mix můžete znovu poslechnout nebo stáhnout. Děláme jakousi rekapitulaci v rámci léta a prázdnin a vzpomínáme, to my na Freshi rádi.

0: Aleš Bruna in the mix.
1: No, tohle to byla a nebyla pomalá. Tancuje se na to ledas, co je to obrovský hit, tak vlastně zvládne cokoliv. Ale teď už vlastně úplně pomalá, nebo vlastně taky ne úplně, no. Jirští YouTube. Písnička z alba Joshua 3, 1987, jeden z největších hitů od nich. With or without you.

0: Jak už jsem samozřejmě říkal, přes léto, přes prázdniny děláme jakousi rekapitulaci těch starších mixů staré muziky. Jak party, tak houseových. Ostatně zítra si dáme Fresh House Mix. Ale už na září pro vás chystám zase novinkové mixy. Nebojte. Jenom přes léto jsem si dal trošku voraz, jak se říká hezky česky. Tady vracíme se do minulosti, opakujeme. Opakování, matka moudrosti, znáte to.
1: Fresh

0: Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM Třinec 106.5 FM.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
10: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kámo ne! Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
11: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Tak jdeme do finále, tradičně a zběsilem. Hezký poslech. Tady je Test a Shooting Stars. Jestli vám to něco připomíná, tak podobnost čistě náhodná.

80. Soft Cell. Jeden z nich bohužel umřel loni. Bylo to britské duo, novoromantické duo. Jejich What? What can I do?

Největší věc, co chcel, bylo Tainted Love samozřejmě. A ten hlavní a důležitý v tomhletom duu byl Mark Almond jako zpěvák. Ten pokračuje naštěstí dál, jezdí a vytahuje tyhle ty staré pecky na různých oldies festivalech. What? Soft Cell.

0: Fresh Mix.
1: Viděli jsme naživo na Kolorusech Beneta. Stál se pod pódiem. Ho moc nebylo vidět, sundali ho dolů. Jakoby mezi lidi, aby zapadl.

0: Bennett, Ocean Eyes. Objevilo se teď pátek.
1: A Bennett se taky objevil u nás tento rok.
0: Ale přidáme ještě jednu techniku úplně ve finále. Dáme si technu Šamana. U mě to Oscar byl taky, myslím, na Kolorusech úplně mimo. Ale byl pár roku zpátky.

Musím říct, že jeho vystoupení mě tehdy bavilo. Já jsem pravda trošku v kouli. Ale bylo to zajímavé, bylo to tanečné, bylo to poučné. Byly tam zajímavé prvky, zajímavé momenty. Tak zase zítra po 17. In the mix. Čus.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
3: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní

0: Jaku. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Because you didn't concentrate.

0: krásný středeční večer, vážení posluchačové.
1: Krásný Mikouši.
2: Přichází nová éra.
3: New era.
0: Co to znamená?
3: Nic.
0: Aha.
2: No, chtěl bych říct, že v našem novém velkém studiu je nám poměrně těsno.
1: Jo, je nás tady trošku více, než nás vždycky bylo zvykem. Vždycky jsme tady byli ve dvojko, dneska je nás tady
0: 9 a 2 psi.
2: Historie Fatal Terror Show sahá nějakých více než 20 let zpátky. Už si nepamatuju, ale vy pamatuješ si?
1: Já si pamatuju, že jsme začali vysílat... Tady to asi můžeme říct.
2: Ale tady
1: jsme to doma. Asi můžeme říct, že jsme začali vysílat 2001 na KISu. V Kismany.
0: V Kismany, 2001?
1: 2001,
0: to jsem měl 12 let.
1: No. No, tak.
2: A přehrával jsi ty kazety toho Fatal Terroru?
1: Ne, počkej, on si přetačil na tušce, kámo, víš to?

0: dvě baterky na týden. No a tam jsme začali s pořadem a ten se jmenoval Fatal Error.
1: Tak, ještě s Queenem.
0: Ještě s Queenem.
1: A pak jsme měli, pak jsme byli odejíti.
0: Ne, pak jsme tam, byli jsme tam asi 3 roky, pak jsme byli na rok odejíti. No a pak já jsem dostal práci v našem, v mém bývalém zaměstnání. Takže v rádiu Helax. A tam vlastně zrovna v té době byla taková ta potřeba mít večerní stylové pořady, tak stejně jako na Freshi.
1: Ano, a pan ředitel po nás šáhl.
0: A pak pan ředitel po nás šáhl a od roku 2005 po roční pauze od KISu vysíláme vlastně Fatal Terror Show.
1: Takže vlastně...
0: To se jmenovalo Fatal Terror Factory tenkrát.
1: Tak, a ještě tak. To bylo teda s Queenem samozřejmě, ale s terapistem.
0: Ano, s Queenem, s terapistem.
1: Ještě někdo nám tam chodil hostovat?
0: Hele, ne, potom nám odpadl Pavlík, terapist.
1: Jo.
0: A pak nám odpadl Queen, který začal vysílat odpolední...
1: Ne, počkej, nejdřív Queen a potom terapist.
0: Nebo naopak, dobře.
1: A terapist byl ten, který řekl, hej, tady je takový jeden mladý borec.
0: Jo, to je on ten, je... co mi posílá všechny novinky.
1: Jo, on je chodící knihovna drum and bassu.
0: A to je kdo?
1: To je Femfa.
2: Asi jo, když to říkám.
0: Asi jo, asi ne, určitě, kámo.
2: Se červenám teď.
1: Je to tak. Pak se k nám přidal, Schooler se k nám přidal na SSD rádiu.
0: Jo, vlastně. No to bylo takové ještě trošku složitější. Pak nás na rok jakoby vlastně vypli, protože na Helaxu si uvědomili, že večerní pořady tohle druhu prostě nechcou, no. Protože to kazí imič toho rádia vlastně. A ten rok, kdy jsme nevysílali, rok, tak jsme vyhráli nejlepší drama maxim pořad roku na DDB Awards, což bylo nejvíc jako směšné. Že vlastně za rok ničeho jsme jako dostali ještě plaketu a dceru prostě. Jeli jsme si ji z hrdostí vyzvednout do Prahy. Do
1: a to jsme vlastně vysílali na internetu Slim Slam Drum
0: Radio.
1: A
0: to jsme vysílali na internetu Slim Slam Drum Radio, kdy jsme se snažili přibrat k sobě Krampovi Adama Skulera.
1: Přesně.
0: Který nám řekl, hoši, já bych to tak rád udělal, ale já se stěhuju do Prahy. No a od té doby je v Praze.
1: A pak dostal šanci Páťa Madface.
0: Pak vlastně, pokud bychom šáhli po Madfaceovi, že?
1: Jasné.
0: Nejvíc teďka tady se usmívá krásně, nečervená se, na rozdíl od Femfy.
2: Zkušený.
0: Tak to byl první díl našeho pokračování, my vás budeme ještě chvilku natahovat, dejme si tuhle novinku.
2: Tahle novinka je A-Cray, Sorry Not Sorry a vychází to na novém labelu Break Art.

0: My jsme 6-5, Sifona vystřílel Mad Face.
1: Podobný.
0: Ej, Paťo, kdy ty jsi, odkdy ty sama vysíláš, pamatuješ si to?
1: Já právě vůbec nevím, ale nemůžu... podle mě si bude pamatovat Fempan, pamatuje čísla, data.
2: U tebe taky nevím, no. Já si pamatuju, kdy já, ale nevím, kdy to.
0: No my jsme vlastně, po tom, co jsme se vrátili na Helexu zpět, po tom roce, co zjistili, že to nemělo smysl vůbec vypínat, tak jsme mohli vysílat dál, večerní pořad, a... Tam vlastně už Skluar nebyl k dispozici a my jsme nechtěli vyslat ve třech, myslím, že jsme 2 roky vyslali ve třech. Mm. Točili jsme se jako ve třech, ale pak jsme si řekli, že by to ještě někoho chtělo a to myslím, Patrik, bych to typoval tak na 2018.
2: No, je to možné.
1: Je to možné, říkám, pět let.
0: Že by to tak nějak mohlo být?
1: Je to možné.
0: 5 let? 2018, 2024?
1: Je to možné, no, 6 let.
0: No a pak byla jako chvilku pauza samozřejmě, když vyplý Helax. Tak to asi 2 roky stálo. No a teďka už 2 roky. Teď bude mít Fresh 2 roky na Vánce vlastně. Tak 2 roky vlastně od předku vysíláme Fatal Pedal Show tady, že?
2: A letí to.
1: To taky letí.
0: Letí to, starneš, kámo. Už to nevidět na tobě. No ty si nesmí vůbec, jako jo. Jo, mám jistou si fotovi.
3: Tak, já bych když tak řekl Fempa, ukáž to máš po čepici.
0: Jasně.
1: Ty vole, nikdy.
0: Tak to mám vrátku pod pasou, kámo, he?
2: Jsem zvyklý, v klidu.
0: Ještě to natáhneme o jednu písničku a pak vám řekneme vlastně, co se stalo. Jako někteří si tuší.
2: Jo, já jsem jenom chtěl říct, ať se podíváš, co hraje.
0: A kde jsou Banks?
1: No, já se právě na to koukám.
2: Slyšíš to?
0: Co?
2: No jak to zní?
0: No, slyším, že se zbláznil a dělal Liquid, jako.
2: Ano. Přesně.
0: To si pamatuješ slyšet?
2: Jo.
0: Já jsem chtěl říkat do éteru, jako, víš to,
1: ne? Oni mají taky asi novou éru.
2: Já jsem schválně, ne, tam vyšly 3 tracky, já jsem schválně jako vybral ten Liquid, no.
0: Jo. Protože... Aby jsme jako naštval, jo?
2: Ne, okay. Abych ukázal, jak jsou různorodí.
0: Ale mě už naštval Mátes dneska, tak to mi už to nepovede. No, tak uveď tu novinku.
2: Takže tohle jsou Aggressor Banks, Wings a vychází to na Carnage Music.
0: Super, jde si poslat na svojí půl písničky.
2: Jo.

0: Hele, tady se hromadně objednává pizza. dáte si teď někdo?
1: Jenom si dají.
0: Tak a tím pádem jsme ukončili co? Celou historii Fatal Terroru, že? A teď jsme vám přišli říct, jako, že to balíme, nebo co?
2: V podstatě jo, teď jsme se dopracovali k tomu, že za 23 let, co existuje Fatal Terror...
0: Jsem starší o 23 let. No.
2: 20 let vysílal, takže vlastně ano, ano, je to tak.
0: Takže já jsem se odvysílal úplně 20 let.
2: Tak a vzhledem k tomu, že jsme všichni tak nějak odvysílání...
0: Ano, tak jsme si řekli, že se na to vykašlem a že to předáme mladým.
3: Proč se díváš na mě?
0: Tak jsi mladý, ne?
3: Jo, tak to jsem rád.
0: Tak jsi?
3: Jsem, jo,
1: tak dobře, dobře jako. Předáme to ještě mladším.
0: Předáme to mladým, ale pak jsme si jako uvědomili, že by byla úplně škoda.
2: Zahazovat to.
0: O to úplně zahazovat. Tak přišla druhá teorie a to byla ta, že bychom ten tým mohli trošku přifouknout.
2: Což je lepší teorie.
0: Tak začnem to procesovat, dívej, jak se dívám na Beatu, tak si myslím, že jsme to nepřifoukli o moc. jako velikostně, myslím tím jako... Víš co?
2: Jede video?
0: No tak ona to stačí natačila a teď nic. No.
2: Teď nic, no.
0: No takže jsme to přifoukli o Beatu. Velikostně nic moc, ale myslím tím, jaká Beata je, DJka, jak dlouho hraje, tak si myslím, že ho dost. Čau, Beatko!
4: Ahoj.
0: Super.
2: Takže budeme si nejdřív jít.
0: No, tak jak, já bych to jako vzal tak postupně. Pak jsme to přifoukli, oko jsme to ještě přifoukli?
2: Přifoukli jsme to její kolegyni Abelin.
0: Ano, ahoj. Takže to vlastně vidíme.
2: A nechceme jako napřímo říkat, že jsme potřebovali grafika, jako jo, ale...
0: Takže to vlastně vidíme, že to vlastně nebude možná ani Fatal, teda to spíš Beatalk, že, ve středu. Protože oni už jsou zvyklí z toho svého podcastu.
2: Ale ono se to potom promíchá a bude to...
0: No, všichni budou stejně úplná chyba, že?
2: No a dále jsme potřebovali silnou rotu mladých... nadějných producento DJů, kteří mají všeobecný rozhled a neposlouchají jenom Neurofunk.
0: Přesně.
2: Takže, no, na koho jsme si mohli vzpomenout?
0: No jasně, tak na koho? Ten, který je pokaždé ve fabriku na každé pořádné dramavisové akci a rozplývá se nad tím zvukem. Jak je to super u těch hrováků.
2: Takže Mára Drop Database.
0: Ano, Drop Database, čest.
5: Zdravím.
0: No a posledním největším přínosem, protože oni přišli dneska ve dvojko, je člověk, který se stará o drama voice stage na festivalu Beats for Love.
2: Ano.
0: Takže si taky docela šáhne hodně hluboko na ty hvězdy.
2: A hlavně má i nějaké informace ze zákulisí většinou.
0: Ano, zákulisní drby.
2: Zároveň nám tady přinese trošku toho Stounu do vysílání.
0: Ano.
2: No a tím je samozřejmě Kuba aka Fantek.
0: Fantek, čau.
5: Dobrý večer.
0: Takže to je vlastně všechno, takže my vám vlastně chceme říct, že od dneška jsme se rozrostli o další 4 lidi. To znamená, že už nás je 8. Kdyby se chtěl někdo přidat, zavolejte za 20 let.
3: Za chvíli ti bude vyzvání telefonu, že budu volat teď.
0: Jo, takže vlastně se mění de facto složení tohoto pořadu. Budeme asi vystupovat nejdříve po dvojicích. Myslím, že to je jasně dané. Elvis Sifon, Femfing, Madface, Beata Evelyn a Maro Drop Database s Fantekem. Ale určitě se stane, že nikdy nebude nikdo moc, tak můžete zažít určité remixy. Jakože třeba já s Beatou.
2: A to bude velice zajímavé.
0: To bude triple drop, hele. Teď nevím, na koho se nejvíc těším. Ale poslední novinka, dívej, tam tady hraje 20 sekund.
2: A jo, tak tohle...
0: Můžeš říct, jaký to byl podcast.
2: Bensley and Boysham's Letting Go na Monster Cat. Takže pojďte si dát posledních těchto sekund.

0: balíčku pro tento týden. Toto je Inai a Envy s trackem Drilla. Je to Drilla?
1: Drilla, ano.
0: Protože na tom singlu digitálním vychází dva tracky. Druhým je Sinister Life. Takže toto je Inai a Envy, Drilla na Critical Music.
1: Tak, jsme slyšeli dost, ne?
0: Jo, jo,
1: teď to slyšíme, necháme si to jako podcast a my máme za Majkem, Beatku, Beatko, čau.
2: Čaute, čaute všichni.
1: Čáš na mixa, jak se ti líbí,
2: čau,
1: fajně hepky, že?
2: Je to super.
1: Dá se s tím mazlit, že?
2: Je to super. Je to dost jako jemné.
1: Ale je to trošku závislost, jako víš to, je to hodně podobné jak DJský mix, jak to kdyby si vyměnil buchtu prostě. Jo?
2: To já neznám, bohužel. No.
1: Ne? OK, nevadí.
0: Tak vy jste v tom bytolku šavle netahali, že?
2: My jsme šavle netahali, no.
1: A za co jste tahali?
2: My jsme tahali na pady z Krůniče.
0: Ne, ale bylo to určitě úspěšné. Tam asi tím, že Kajra se odstěhovala do Prahy, to trošičku pozbývalo smysl.
2: No my jsme to potom vlastně táhli ve dvojku, což se dalo, protože s tím hostem to bylo jako celkem fajn, ale...
1: S hostem už to byla fajná trojka, jo?
2: S hostem už to byla... ale my jste

0: vystoupit od toho pořadu, plus jste nás vyhodili, takže to už bylo jasné.
1: No dívej, z místa, odkud jsme vás vyhodili, vás vracíme zase zpátky.
2: Ano, přesně, protože aby jsme si to řekli, tak my jsme tady kdysi v Radio Fresh, teďka sídlí ve Fabriku a je to vlastně v našem studiu, které jsme tady s Jirkou provozovali od roku 2008 a je to hlavní místnosti toho studia, kde se mimochodem přetačili Beatalk, jo? Takže vítej na nule, jo?
0: Děkuju.
2: Jsi zpátky na zadní.
1: Tady zpátky, zapínáme pasy.
2: OK, tak to byla bitka. Takže jak se těšíš na vysílání?
0: Já se velmi těším, jsem to řekl, jsou mírně nervózní, ale já věřím, že se to do toho dostaneme a bude to super.
2: Jo, i kokta přestali časem pohodně.
0: Jo, přesně tak.
2: Tak už se tam půl tu písničku, aby se za chvilku vrátíme.
0: Tak jo, čau.

0: máme tady další krásnou novinku, kterou mají na svědomí Hybrid Minds a Homesick.
1: Počkej, to není ona, ta bude hráš potom, kamo.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Tak to je velká škoda.
1: To je Circadian to, jo?
0: Ježíš.
1: System F, Cry, kdy to tam mají zpívat, Cry.
0: To tu ani, ale já to nemám.
1: No to nemáš, protože to byla novinka, kamo, totiž asi tak před jako 14 dny nebo třema týdnama.
0: Já si taky říkám.
1: Jdeme mezi novinkou. Já jsem říkal, teďka pojďme mluvit a potom dáme novinku.
0: Tak jo, tak dáme novinku.
1: No teď to úplně teďka prodloužil.
0: Tak potom dáme novinku.
1: Potom dáme novinku. Hele, další na majku, tady já tam mám Harold, Drop Database, čau.
2: Čau.
1: Hele, zvedni si to je rameno, to se normálně hýbe.
2: Jo, děkuji, děkuji. Jo.
1: Jak se cítíš, pane moderátor?
2: Teď trošku nervózně, ale myslím si, že...
0: Ale počkej, ty už máš nějaké zkušenosti.
2: Je to pravda, mám nějaké zkušenosti.
1: Kdo jsi moderoval?
2: Kde jsem moderoval, nebo s kým jsem moderoval?
1: No, nebo kde a s kým?
2: Zmoderoval jsem tady v tomhle rádiu, ale byli jsme tenkrát ještě trošku v jiném studiu. Byli jsme v Karolíně a byl jsem tam jako host.
1: Jo, tak to jsi nemoderoval, to jsi tam byl jako host,
2: no dobře, pardon, dobře,
1: to
2: okej, okay. Nemoderoval jsem,
1: to tě
2: ale...
1: nemoderovali, to tě grillovali, jo?
2: Jsem, tak, byl jsem grillován,
1: to je něco jiného, jo? Ale to asi pamatuju, protože z toho byl i záznam, myslím, jaký jsem viděl... kluci FEMFA s Madfacem dávali dopředu i jako...
0: Announcement?
1: Ano, grafický, který jsi dělal určitě sám.
2: Rozhodně, jak jinak.
1: Takže to je náš jako druhý grafik, jo? Dobře, máme dva.
0: Leč. Máme dva, takže konečně jsme dospěli k tomu, že máme aspoň jednoho.
1: Že jsme vlastně soběstační. jak to vidíš s Fantekem? Co budete jako dělat?
2: No, budeme si povídat rozhodně, budeme pouštět spoustu skvělých tracků a věřím, že to bude velice, velice...
1: Jej, Fantek už si pne ruce.
2: Ne, budeme se snažit spoustu novinek, spoustu nevydaných tracků se budeme snažit pouštět, bude to určitě rozhodně velice zábavné.
1: Ano, my jsme ještě chtěli říct, že jsme vlastně takový, jak máme my, koncept písnička novinka, tak my jsme vlastně proto, aby si to každý dělal chce, že? To znamená, že každý pořád prostě bude jiný.
2: No to doufáme.
0: V tom je ta devíza a taky je devíza v tom, že kluci mají hodně přehled o úplně jiné hudbě, než poslouchá běžný posluchač.
1: My se budeme ještě učit, jo?
0: No to taky.
1: To je super ta složka tady, ta sdílená, kdy oni tam budou kopírovat ty tracky, aby to pak budeme v tom hrabat. Hoši, doufám, že tam bude všechno ve 320, jo? Ať si to dá hrát, jo? Díky. Tak, Drop Database dneska náš nový přírůstek.
2: Tak jo.
1: Vypadá, že kdyby se narodil zrovna.
0: Ale hoši, a já nemám ty sluchátka, tak už hraje ta novinka?
1: Jo, už hraje, ale Hybrid Minds, no, z toho začal, tak to doční.
0: Ok, takže Hybrid Minds, Homesick, title, Never Tell, takže to je titul.
1: Aha. Ano.
0: A vychází to na jejich vlastním labelu Hybrid Music.
1: Jdem na to.
2: Čau.

0: Tož dobré to je.
1: Tož dobře to šlapuje. Máme tady další novinku, tohle je Phase One Polaris, track se jmenuje Icarus a je to remix Austrálie, Shock One. Vychází to na labelu Sounds of Mayhem.
0: Zrovna dneska jsem na něm uvažoval, že dlouho nic nevydal, nebo aspoň o tom nevím, a teď šup.
1: A je vesmír. To tam? Je to vesmír prostě.
0: Tak já jdem si to poslechnout a pak si vzpovídáme dalšího asi Kubu. Hmm.

0: je hrozné, kluci, jak jsou tady teď noví, tak pracují o 106 a ani rozhovor nedokážou tady nestíhají dávat.
1: Tak ahoj, Kubo.
0: Vítej, kolego.
2: Dobrý večer ještě jednou, kolegové.
0: Co, těšíš se?
2: No moc. Splněný sen.
0: Já si právě pamatuju, že jsi mi psal a já říkám, jo, já tě přepošlu na sifon a opět jsem na to zapomněl a potom kluci, hej, potřebujem to nějak rosto. Víš, jako, a já říkám, jo, ty vole, tak možná Fantek mi vlastně psal, tak ještě jsi mi napsal.
2: Tak jsme to dali dohromady, no.
1: Přijde mi Kuba jako nic proti ostatním, ale Kuba mi přijde jako takový nejvíc nadšený z toho.
2: Jde to vidět, že?
1: Ale jako nechci, ať to neslyší jako ostatní. Jako ty jsou samozřejmě taky nadšení.
0: Ještě, že máme tak velké studio a neslyší nás tam vzadu.
1: Přesně. No.
0: Super, ty budeš s Markem, že jo?
2: Přesně tak. No. Přesně tak.
0: A pracujete spolu někde, nebo to bude poprvé, co budete spolu takhle?
2: Nepracujeme, kromě asi nějaké historické produkce, co jsme spolu jako měli, tak jsme nějak jako nepracovali, takže se na to moc těším. Mara už to nastínil, nachystáme nějaký zajímavý pestrý program, nějaké nové věci, nevydané. Možná
0: bangry.
2: Občas zabrouzdáme i do minulosti, než abych kopíroval jedno nejmenované radio, ale, ale občas je fajn si v rádiu pustit
0: tak jasně,
2: nějakou
0: určitě,
2: tu,
1: takže tam bude
2: slovou věc.
1: Posluchačům se zobrazovat ID, že jenom?
2: ID. MC ID.
0: ID featuring MC ID. No jo, super, dobráš. Tak jo, tak není tohle náhodou novinka?
1: Náhodou tohle je novinka, Patriku, máš pravdu. Tohle je projekt Synergy a ti vydávají track Falling a vychází to na labelu Synergy, ať to máme jednoduché.
0: Super, paráda.
2: Tak jdeme na to.

0: Víta. Fresh Radio.
1: Hola, hola, hola. Tak jsem zase zpátky v eteru. Je nás tady hodně, nemám co kecat a ty ukáž, jak s tím zarabat. Protože my máme za mixem i za mikrofonem DJku Abelin. Jednu z bývalé trojice B-Talk. Ahoj, nestyď se.
2: A ty už jsi tady jednou byla přece.
3: Jo, jo, jo.
2: Ty už znáš ty mikrofony tady.
1: Prosím tě, jak se ti spolupracovalo s holkama v B-Talku?
3: Jo, super, já jsem taková přizpůsobivá hodně, takže nebyl problém.
1: Jo, takže jsi přizpůsobovala i hudebně?
3: No, to by se tak říct nedalo asi. My máme každá tak jiný styl. Jako...
1: A jaký je tvůj favorit?
2: To mě zajímá.
3: Já mám takový tvrdší styl.
1: A tvrdší styl. No a my tady budeme něco oznamovat, takže lidi si potom třeba budou moci i poslechnout, ale to až za nějakých třeba 10 minut. Vy jste tam chlastali z holkama, že?
3: To není pravda.
1: Tak dali jste si na kuráž, ne? Už to tady proběhlo, takže nemusíš zatloukat.
3: Ale
1: já to chápu, ne, takže to je v pohodě. Já třeba před hraním si rád dám ze dva panáčky. Jako, to je tak
2: neuvolnění.
1: A ty aj ze tři. Záleží, jestli řídíš nebo ne.
2: Dobrá, no, dobrá. No.
3: To je další věc.
1: No. Tvůj nejoblíbenější producent?
3: Current Value.
1: Ty jo. Byli teďka v Polsku, že? Nedaleko. A málo ho bukujou.
3: No, tak už to není, co to bývalo, ale je to furt dobrý.
1: Jo, a to jsou jako hodně plechy, no. To si myslím, jako, že jsi možná nejtvrdší z nás všech, jako tady. No, nevypadáš.
3: Někdo musí být.
1: OK, my máme poslední novinku, nebo ne?
2: Novinky už nejsou, teď už bude DJ set.
1: Ty jo, bude DJ set. A co tam máme?
2: Viper Trinity. Femfa vybral, to jsem já, Futurebound a VOE. A hráli jsme na Beats for Love. V létě. A bylo okay. To super.
1: To je super. Takže díky, Abelin. A za chvíli jsme zpátky teda se setem.
2: Yes.
3: Jo, jo.

0: if you're ready.
1: No, už tady loupem chybičky. Chybička jsem odděla, pustili jsme vám něco, co už hrálo, a to jsme nechtěli.
2: No ale už jsme zpátky s tím, co nehrálo.
1: Už jsme zpátky s tím, co jsme chtěli pustit.
2: Respektive hrálo to tam, kde si možná byl, ale nebo si třeba nebyl. Ale pokud si nebyl, tak si udělal chybu, protože jsi tam měl být.
1: A jak jsem to mohl vědět, jako? No, jak jsem to dobře jinak, to je se tím zbyt fodlav, ne?
2: Je to tak, to si tam byl, ale jinde.
1: Paťo, v kolik jste hráli?
2: V 11,
1: no hele, kamo, v 11 jsem měl úplně čistá rostina Bitvolov, než jít na Patrika, hele, jo.
2: Je to fajn, takže toto jsou Viper Trinity, neboli Future Bound, VOE a Madface ve společném setu, exkluzivním, myslím, že hodinu a půl jste měli, že? Jasné, tak jste tam byli čtyři. No, ale samozřejmě zároveň i se zpěvačkou, takže...
1: Jo, jo, Patriku, kolik jsi spustil písniček? On říkal 3 asi.
2: Tak jo, tak 30. No.
1: 30, jasně.
2: Ubral si mu tu nulečku na konci. Jo.
1: Tak a ještě než řekneme to, co chceme říct, abych se ještě vrátil k předchozím vstupům. Když jsme se bavili jako o těch panáčcích před hráním, hele, jsem svého času zvládl 2 litry jako před hráním.
2: Mně stačili ze začátku 2 litry po hraní v keši. Pak už to zašlo být málo.
1: Ale taky se mi už stalo, že třeba policíku mi si on jako... přistrkával odposled k hlavě, jenom přišel a posunul mi odposled úplně až na ucho, bo jsem už kopal brambory, že jo.
2: Hele, brambory
1: ale víš to, hele, jak to je, brambora k bramboře
2: no,
1: a Mercedes na dvoře, kamo.
2: A máš ho tam?
1: Ne, mám Hyundai.
2: A přitom bramboračka pořád dobrá. Ale.
1: Jasné.
2: Brambory musí být, protože potom slyšíte, že to opravdu není předehraný mix.
1: Ano, přesně tak, že dneska už je takové, že nikdo nemá brambory.
2: Ale
1: a protože nikdo není DJ. Víš,
2: v Lidlu si koupíš konzoli, tam má sync a jedeš.
1: A i v Lidlu už mají sync? Jo. V Lidlu sync v akci za 99 jenom tento čtvrtek.
2: Synku.
1: A má se do Lidlu. Okay. Dobré, tak my jsme teďka chtěli říct, že samozřejmě vzhledem tomu, že jsme se takhle mocně rozrostli, ale jako mocně,
2: ano,
1: tak máme jako dost dobře nakročeno k tomu, zvládnout celý opener sami, že?
2: Dá se to říct. A je to takové resurrection, protože možná pamětníci pamatují naše legendární Fatal Terror Show Live on Tour.

0: vilény, ne.
1: No, ne, to, v tom, ne, v téhle nové éře Fatal Terroru. Jo. A vlastně, a kdyby to náhodou někdo věděl a myslel si, kde to bude vykopávat, což je úplně jasné, kde se to bude vykopávat, tak může napsat na WhatsApp, že jo, Fresh Radio.
0: Jo, jo.

0: Pěkně zpívanky jste tady na mě vytáhli, frajeři.
1: Viper Trinity, pohoda. Tam budou i bangéry.
0: Později, že?
1: Jo, jo.
0: Až tu nebudu, že?
1: Dobře, vraťme se teda k tomu vykopávání.
0: K tématu, takže vykopáváme.
1: Rozhodli jsme se opět rozjet Fatal Terror Show po klubech, protože je nás dost a myslím, že můžu říct kvalitních DJů.
0: Takže Fatal Slot, jako jo.
1: Takže Fatal Slot.
0: Fatal Slot, to je Fatal Terror Show on tour.
1: Live on tour.
0: Jo.
1: Ale on tour dáme pryč.
0: Fatal Terror, ano, Fatal Terror Show live on tour. Tak proto je to Fatal Slot.
1: A první akci vykopáváme samozřejmě kde jinde.
0: Ano, ve fabriku, že jo?
1: Ve fabriku. Už 6. prosince.
0: To už je 6.
1: Už je 6. to už je za chvíli.
0: To je ani ne za měsíc.
1: Ani ne za měsíc. A teď bychom vás chtěli poprosit, abyste si kupovali předprodej.
0: Ne, tak ne, dobře.
1: Ok, nekupujte si předprodej. My vás tam všechny dostaneme zdarma. No, počkej.
0: Ne, čekám. Čekám na drop.
1: Všechny asi ne.
0: Všechny ne.
1: Kolik nás může poslouchat lidí?
0: Hele, tyjo, nevím.
1: Pár tisíc.
0: No tak jako teoreticky nás může poslouchat až 320 tisíc.
1: Teoreticky. Dobře.
0: Až 320 tisíc, ale já si myslím, že nějaká tisícovka nás poslouchá, no.
1: Dobře, takže ne všechny.
0: Tak děcka, kolik nás lidí poslouchá? Nikdo.
1: Ok, tak v tom případě všechny vlastně. Tak to nebude nikdo. Ne, ok, rozhodli jsme se proto, že vám dáme možnost na tu akci zadarmo.
0: Ano.
1: Je to velice jednoduché. Stačí jednoduchá registrace. Potřebujeme samozřejmě vaše jméno, příjmení.
0: Na guest list.
1: Na guest list.
0: Ano.
1: A
0: váš e-mail? A vaši e-mailovou adresu, aby jsme vám mohli napsat, že na tom guest listu jste.
1: No a v podstatě budeme to limitovat, protože ta akce ve fabriku bude ve formátu 360.
0: Ježišmarja.
1: Zbudíš mi práci navíc.
0: Jo.
1: Takže to bude pěkný rájot. No a na ten guest list vás dáme třeba 400. Ať nežerem.
0: Tyjo, co budeš hrát?
1: Počkej, co budeš hrát nebo hrát?
0: Tak hrát vím, co budu, ale co budu hrát? No 400 lidí zadarmo v klubu, kde zdíješ, ale...
1: Tak je to vykopávačka, no tak proto musíš něco
0: obětovat. Já si dělám
1: no,
0: to, ne?
1: No, tak jako, tak se obětujem, nebudem prostě jeden den žrát a budem hrát.
0: Jo.
1: Tak, takže 6. prosince za... pár týdnů v klubu Fabrik.
0: A to ještě navíc pátek?
1: Pátek, samozřejmě ano. Pátek.
0: Takže důležitý jakoby termín.
1: Takže najeďte si na náš Facebook.
0: Tam už by měl vyset onen formulář. Formulář. Něco říká tady, a pozor, bacha.
2: Tam visí událost a v události visí odkaz a v tom odkaze visí formulář.
0: A ty si Kerry jako.
2: No tvůj ne.
0: On je můj.
1: Tvůj markeťák osobní. Tvůj osobní markeťák.
0: Markeťák. No to je kriketák, hele.
1: Takže ano, na Facebooku je událost, dostanete se k ní i přes Instagram náš, určitě, nějakým způsobem.
2: Zanedlouho.
1: A v té události je link na formulář, který když vyplníte, dostanete se na guest list a můžete přijít do klubu zdarma.
0: Super.
1: Pro prvních 400.
2: A do 23.00.
1: A do 23.00.
0: Jo.
1: Jako, no. To jsou formality, prosím tě. Takže kdo chce být na guest listu na tuto legendární vykopávačku...
0: Nech vyplňuje onen formulář.
1: A budeme
0: a
1: tam...
0: do 11.
1: A budeme tam skoro všichni.
0: Skoro všichni noví fatální i staří fatální.
1: Je to tak.
0: Ne, noví staří fatální a noví teroristi.
1: Takže my se na vás určitě těšíme. Ještě to tady budeme probírat, ale teda nebudeme rozdávat volné vstupy. No. A kdyby to náhodou někdo nestihl se tam vlézt, po případě přijde třeba později nebo tak, tak to bude mít za lidovou kilečko. Jako.
0: Za lidový 600, že?
1: Za lidovou.
0: No máme speciálního gesta, že jo?
1: Pak máme speciální anti-black list guest list.
0: Dobré, tak všechno víte, tak čekujte ten Facebook a
1: my jedem dál, Viper Trinity z Beats for Love.
0: S Madfacem.
1: Taky.
0: A Future Bandem.
1: Taky. A Vouj.
0: A z jednoho CDčka, ze dvou mixů.

0: Tak, kde jsme to skončili?
1: V offbeatu.
0: Jo, takže to jsme skončili ještě dobře, kámo.
2: No, řekli jsme si o tom, jak startujeme tu Fatalterror show. A teď bychom si mohli říct, co teda nás čeká pozítří v klubu Fabrik.
0: Jo, pozítří nás čeká, to bude jinčí show.
2: To bude jinčí show.
0: To je taky F, ale je to FS show.
2: FSRCS. Forbidden Society a jeho label slaví 14 let.
0: Ano, zase u nás v klubu ve Fabriku.
2: Ano, na tuto akci...
0: Už po páté, myslím, to je.
2: Na tuto akci přijedu jako headlineři Black Sun Empire.
0: No, Black Sun Empire.
2: Accuse of Beam.
0: To se těším.
2: Takže budou i roláčky budou pěkně. Si pamatuju loni, Submarine, tyjo, nikdo nečekal. Kdyby Submarina pozval do klubu normálně, tak na něho nepřijde ani 100 lidí. A tak hrál před naprosto narvaným Fabrikem, který, tyjo...
0: Ježíš, kdo to je?
2: Ne Ježíš, kdo to je.
0: Ne.
2: Holky si trhali a kluci chtěli být jako on. Všem, počkej, jo, jde. Všechny holky ho chtěli a kluci chtěli být jako on.
0: Jo.
2: Tak je to přesně. A bylo to super, jako. Fakt jako slyšet takový sound, na takovém soundu. S takovým publikem.
0: Jo, ve Fabriku mají prej dobrý zvuk, no.
2: A říkali to, no. No, říkají to všude. Hele, až do Brna se to nese.
0: Jo.
2: Je to tak, no. Nic na tomto tvrzení bych neměnil.
0: Ne, já tež ne. Já bych možná přidal ještě dva bacaky.
2: Dobře. Každopádně, pátek se nám dneska vyprodal.
0: Ano, páteček je vyprodaný.
2: Ale
0: na místě máme samozřejmě vždycky jakou rezervičku, protože jsme jako včerejší a už víme, jak to chodí.
2: Takže stovečka pěkně, vstupenek za 600, kdo přijde dřív, ten se dostane dovnitř.
0: Stovečka pěkně za 6 bábů, hele.
2: Hele, za to to stojí. Taková party, která tady je vyloženě jednou za rok, teďka už se dá říct, že pravidelně bývá vyprodána, protože byla 3x po sobě a před covidem snad taky.
0: Jo, před covidem byla taky 2x, no.
2: Takže pravidelně bývá vyprodána a... Kdo tam nebude?
0: Tak ještě, aby nebyla vyprodaná. Kdo byl loni?
2: Loni byl...
0: State of Mind.
2: A Gidra.
0: A Gidra na poslední chvíli se tam připsal.
2: A tady už tam. Oh my god.
0: Oh my god, no.
2: Oh my god. Je to tak.
0: Je to tak.
2: Takže i tady MC půjde tež.
0: Jo.
2: Slyšela. Oh my god.
0: Konečně mi to neslyší tady, jo. A je tady to je dobré to studio, všichni, co by do telefonu, to je super.
2: Jo, protože socky jedou.
0: Ale nechce týka... se bavit mezi sebou.
2: Tady se to říká šíří, jo, víš, jak tím éterem.
0: A... Všichni to čekujou, hele, lajkujou.
2: To lajky prostě jedem. Takže, ještě jednou k tomu pátku. Forbidden Society, Label Night, 14. výročí, Black Sun Empire, QZB, spousta ostatních, protože je tam asi dalších 12 DJů, nebo já ani nevím kolik. Jede to hned od začátku 9 a v 9 prvních 100 lidí, kteří přijdou, se dostanou dovnitř. Za tu 6 bal.
0: No jede to prostě hned od začátku neuro.
2: A plechy.
0: A plechy.
2: A neplechy.
0: A neuro.
2: A neplechy.
0: A neplechy. A pak bude všechno plechové, jinová střeka.
2: Jo. A pak vám řekneme, co bude za další 14 dní.
0: Jo, tam něco bude?
2: Bude. A vypadá, že to bude taky vyprodáno.
0: Jo, super. A to nebudou plechy, ale.
2: A to už nebudou plechy.
0: No, to budou právě...
2: Dobré, dáme si chvilku a pak to řekneme.

0: Stále posloucháte Fatal Terror Show na Fresh Radio.
1: Ano, Elvisem, Sifonem, Madfacem, Femfingem, Fantekem,
0: Drop Databasem, Abelin,
1: Abelin a Beatou.
0: A Beatou.
1: To dělo.
0: A od příště
1: to si, bude. Počkej, mi někdo mi volá.
0: Ale to nemusíš brát. Ne?
1: Nemůžu to vzít ani.
0: To je dobře.
1: Jsem přece v rádiu, ne?
0: No, tak. Řekli jsme si, že páteček je vyprodaný, Forbidden Society plechárny, 100 lidí se dostane za 6 kilo, každý se vážně, ale se to prvních 100 lidí se dostane v pátek, no a potom za 14 dní nás čeká další rezidentní akce Liquidity, ano, zpívánky po dlouhých x ani nevím kolika letech k nám do fabriku zavítá Maduk.
1: Oh.
0: Takže celebrita labelu...
1: Však on na vždycky hraje ty první hoďky, ne?
0: Celebrita labelu Liquidity, který posledně měl show bez nadeje nevyprodanou a už teď můžeme říct, že víc než 50% lístků je pryč.
1: Ano.
0: To znamená, bychom určitě neváhali s nákupem vstupenek.
1: Ano.
0: Zároveň krom Maduka tam budou hrát slavní čeští
1: například
0: mainstreamoví DJové. Například jsme je ještě neoznámili, protože tohle nám nabustuje předprodej tak, že příští týden bude vyprodán.
1: Okej, teda slyším. Matvej, zhraješ tam? Krči na vedy, takže levý. Ještě ti nikdo nevolal, že?
0: Máš tady svého osobního marketiáka.
1: Ano.
2: Říkáš příští týden? Že příští týden jsou housky.
1: Ne, ale myslím, že příští týden oznámí ty jména a budou hrát s Madoukem, víš?
0: A ale bude to hned vyprodáno.
1: Nevím, na čem to radio posloucháš, to bude asi Apple, že?
0: To je, jak se ty jabka uhryznu.
1: No, jasně to vypadá, má ten signál, víš, to slyšíš každé druhé slovo, zbytek si musíš domýšlet a pak to tak dopadá.
0: A pak si zjistil, že jsi nekoupil na Maduka lístky a jdeš na něho a už se nedostaneš.
1: Ano.
0: No, je přesně ono.
1: Jasně.
0: Ne, ty se samozřejmě dostaneš.
1: No a Betfej ten přijde hrát, protože mu vypadl zrovna telefon, víš to tak chvilku. Mu chyběla kus e-mailu.
0: Tak uvidíme, jestli ho tam uvidíme.
1: Uvidíme, jestli ho tam uvidíme. A já myslím, že ho tam uvidíme.
0: Jo, ježiš, teď on je taky rezidentní vlastně DJ.
1: A kde jinde by hrál než s Madukem, že?
0: No, tak no. Jasné. A kdo jiný by tam ještě hrál místo, teda krom něho a Maduka?
1: No, tak ještě Femfing určitě.
0: No.
1: Kdyby tam ještě mohl hrát, co? Tak pojďme to poskladat online. Já nevím, kdyby tam ještě mohl hrát. Ty bys tam mohl hrát ještě,
0: ten, ano? Ne.
1: A ten,
0: kdo vždycky přijede na Liquidity každý rok, aspoň jednou.
1: Jo, Bifík!
0: Bifíček taky přijede.
1: Jo, Bifíček, jo. No tak už jsme to vlastně...
0: Ale pš, neříkej to nikomu.
1: Já jsem mu ještě nevolal. Super, tak se dělá booking, děcka.
0: Okej, jedem dál a stále posloucháme...
1: Michael Trinity.
0: Přesně tak, z Beats for Love 2024.
1: Buď fresh.

0: Tak, toto jsou Viper Trinity, a.k.a. Future Bound, Madface and V.O.
1: I.
0: Yes. Nechal jsem ti tam to Ečko.
1: Víš, jak. Víš, co viď.
0: Sharing is caring.
1: Každopádně,
0: my už se blížíme ke konci.
1: Jo, ještě nám zbývá nějakých 5 minut, ale my už se s vámi rozloučíme a necháme vám ještě zbytek 5 minut setu na poslech.
0: Ano.
1: Všichni už odešli, už jsme tady jenom my 2 zbyli.
0: Ano. Poslední Mohikáni.
1: To zbude parkování před barákem.
0: Na afterce.
1: Kdyby dneska někdo chtěl, tak by ještě na afterka tady na fabriku. Dělám si stranu, hlavně to nechoďte, jo, prosím.
0: Každopádně, kde jsme to skončili? Ne, jo, že končíme.
1: Že končíme, skončili jsme tam, že končíme. Dneska končíme, příští týden jsme se domlouvali tady, že by to... Fantek a Marek.
0: Ano.
1: A nějaký dozor tady bude.
0: Ano, nějaký pan učitel. Nebo...
1: Uvidíme, komu to skočí v bakalářích. Ano. Jako suplu tady.
0: Dobře.
1: Tak jo, tak se mějte, doufám, že jste si to s náma užili dneska v plné palbě tady, v 8 plus 2 psy, 3 psy, vlastně Mates, takže poloviční pes. A příští týden už tady Fantek, Marek a Dozor.
0: Ano. Tak mějte se pěkně, čau.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: is the answer.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
2: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená 2 klobásy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Keď sa vozíme, my tak je to ulicami a nikdy sme není sami. Keď sa vozíme, my sledujeme okolia pred očami, mení sami.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day. You'll get

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
2: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Raz, dva.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
2: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
2: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
6: Jsem zvědavej na ten...

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
1: Day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Na svoje věci fokus, žádná možnost, jenom posun, sežeru to jako korpus, tělo, mysl, duch, rovnováha, to je bonus, a tak jsem to cítil.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
1: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.